Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je pondělí 28. září, máme tu státní svátek, den české státnosti a jmeniny má dnes Václav. Přejeme všechno nejlepší. Podle pranostiky svatováclavské časy přinesou pěkné počasí a také na svatého Václava bývá bláta záplava. Dnes 28. září je to 97 let, co u příležitosti tisícího výročí smrti svatého Václava byla otevřena katedrála svatého Víta na Pražském hradě a tehdy byly poprvé pro veřejnost také vystaveny korunovační klenoty. Stalo se tak v roce 1929. Přejeme vám hezké sváteční pondělí a z Blaníku posíláme další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?

0: Blaník, počasí.
1: Noční obloha má být jasná nebo skoro jasná, ojediněle potkáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, ráno ojediněle mlhy. Rtuť teploměru vystoupá na 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách má být většinou kolem 16. Tolik o počasí, Dominik Šmaus, Rádio Blaník.

ty ses ptala, co bude dál, co podnikne.

Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pondělí 28. září. Státní svátek, konkrétně den české státnosti a jmeniny má Václav a taky Václava. Narozeniny dnes oslaví například bývalý český prezident Miloš Zeman, jemu 82 let, dále zpěvačka pop music i operní pěvkyně sopranistka Lilka Ročáková, té je 78. Narozeniny má také herec, daber a hudebník Zbyšek Pan Tůček, je mu 59 let a když se podíváme za oceán, tak oslavenkyní je také americká zpěvačka a herečka Hilary Duff a té je čerstvých 39 let. Všem oslavencům blahopřejeme a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

mašnosti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví,

0: počasí.
1: Noční obloha má být jasná nebo skoro jasná, ojediněle potkáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, ráno ojediněle mlhy, rtuť teploměru vystoupá na 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách má být většinou kolem 16. Tolik o počasí, Dominik Šmaus, Rádio Blaník.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pondělního rána s datem 28. září. Máme tu státní svátek, den české státnosti a jmeniny má dnes Václav. Přejeme všechno nejlepší. Teď si pojďme připomenout události, které jsou s dnešním datem spojeny. Před 95 lety se otevřela zoologická zahrada v Praze. Stalo se tak v roce 1931. Před 77 lety se v Praze začal budovat letenský tunel. To byl rok 1949. Dnes je to 64 let, co národní podnik Tatra vyrobil poslední kus legendárního těžkého nákladního automobilu Tatra 111. Celkem jich bylo vyrobeno 33 691. Rok výroby poslední Tatry se uskutečnil v roce 1962. Před 35 lety byla založena Ostravská univerzita v Ostravě, psal se tehdy rok 1991, a před 14 lety byl na prezidenta Václava Klause v Chrastavě spáchán atentát plastovou airsoftovou, dá se tedy říct téměř neškodnou pistolí. Tento kuriozní atentát, neatentát, se stal 28. září roku 2012. A bylo to tedy v Chrastavě. Tolik zajímavé výročí pro dnešní den a já vám přeji pěkné sváteční ráno s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezký den, je pondělí 28. září, den české státnosti, svátek slaví Václav a Václava a tady je výběr očekávaných událostí. Obchody nad 200 metrů čtverečních dnes musí mít zavřeno, stanovuje to zákon. Výjimku mají prodejny na nádražích či letištích, lékárny nebo benzínky. Dnes naposledy si můžete prohlédnout české korunovační klenoty. Výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu bude otevřena od 9 do 17 hodin. Miloš Vystrčil předá stříbrné medaile předsedy Senátu. Ocení významné osobnosti z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejně činných osobností. Na pražském staroměstském náměstí se má konat demonstrace, kterou pořádá spolek Milion chvilek. Začátek je ve 4 odpoledne. V Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku by měla být slavnostně odhalena socha Přemysla Otakara II. Ten v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město. A v pátém kole hokejové extraligy se utkají Sparta a Karlovy Vary. Zápas má začít v 16 hodin. Tolik očekávané události. Dominik Šmaus, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz

Ja wiem, że mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

skvělé ráno, krásný sváteční den, pustili jste si Rádio Blaník, za to velké díky a za 6 minut už je tu celá tedy šestá. Za chvíli zaspívají Zahraj mi ráj. Jako kdy...

0: nebo Helena Vondráčková. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás. Hezké ráno přeji.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Jasná až polojasná a to nejhůř teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tak krásný podzimní den s námi, tedy s Blaníkem.
2: Už máš šaty na ples?
3: Ne?
2: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Podvodníci využívají i topnou sezónu. Na Pražském okruhu usadili mostní nosník. Srbský prezident rezignoval. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policie na Boskovicku varuje před podvodníky s palivovým dřívím. Podvedení se nechají zlákat výhodnou cenou topiva, pošlou prodejci peníze a ten se odmlčí. Jindy kupec dostane méně paliva, než uhradil. Podle kriminalistů teď bude těchto případů zřejmě přibývat i v jiných regionech Jižní Moravy. Na Pražském okruhu u Slivence skončily obě uzavírky. Provoz byl tak na 16,5 kilometru mezi sjezdy na Ořech a do ulice k Barandovu v noci opět obnoven. Důvodem dvou krátkodobých omezení bylo usazení mostního nosníku. V Česku se objevil vzácný korýš. Listonoha letního objevili ochránci přírody nedaleko Kolína na okraji bývalého vojenského cvičiště v periodických tůních. Jde o unikátní lokalitu, jak říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
9: Periodické tůně jsou přitom fenoménem, který z naší krajiny mizí. Pro vzácné živočichy jsou klíčové, protože v nich nežijí ryby ani jiní predátoři.
8: Dříve byly běžnou součástí lužní krajiny, kde vznikaly při pravidelném rozlévání řek. Srbský prezident Aleksandar Vučić na svou funkci rezignoval, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. 56-letý Vučić, který zastával prezidentskou funkci od května 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách a chce se stát premiérem země. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
1: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné sváteční ráno. Za dvě minuty máme 6 hodin, za chvíli se podívám s vámi na počasí. Jaké je to vaše? Klidně mi dejte vědět SMS-kou na 603-118-118. A také popřejeme oslavencům, to už za chvíli. Teď Helena Vondráčková, tak hezký sváteční den.

0: zasažen.
1: 6 hodin k tomu 8 minut posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné 28. zářijové ráno, krásné sváteční Václavům, všechno nejlepší dnešnímu svátku a pojďme se podívat na narozeniny. Ty má ex-prezident České republiky pan Miloš Zeman, takže přejeme pevné zdraví a všechno jen to nejlepší. A před 12 lety nás bohužel opustil Petr Zkoumal. Určitě znáte jeho znělky nejen z večerníčků. A já tady mám jednu skvělou písničku, kterou známe úplně všichni. Když jde malý bobr spát. To je vzpomínka na Petra Zkoumala.
2: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky.

0: Tohle byly Aerosmith a vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Za 13 minut už je půl sedmé.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Jiřinka Rokycany, 11 stupňů, svítí nám po ránu měsíček. A stejnou hlášku má i posluchačka Vlaďka, která napsala: dneska stáváme s měsícem a 11 stupňů Celzia. Tak zdravíme. Dále se podíváme do Brna. Židenice teď mají aktuálně 9 stupňů, polojasno. Všem přeje krásný den Jura z Brna. A dnešní den krásný skutečně bude. Očekávejte teploty do 24 stupňů. Místy to může být prý i 25. Tak si užijte krásný podzimní den. Skoro ještě letní.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
3: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
12: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
13: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
14: Protože s náma prodáte.
13: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
15: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
18: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5400 korun.
19: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, pohled na hodiny 7 minut po půl sedmé.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se něco děje.
0: Přeji vám krásné sváteční ráno, dnes si připomínáme Den české státnosti, je 28. září. Na mnoha místech se konají náboženské a kulturní akce. Ve Staré Boleslavi u Prahy se bude například dnes v 10 hodin dopoledne konat poutní mše svatá. Na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi hlavním celebrantem bude Stanislav Přibyl, arcibiskup pražský. Připravený je také odpoledne program pro rodiny s dětmi v děkanské zahradě. Tak pokud vyrazíte ať už kamkoliv, užijte si dnešní sváteční den. Já vám přeji hezké ráno.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblanik.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek.

0: Skvělé a maximálně pohodové sváteční ráno vám přeje Martina Monika. Monika zprávy, já mám aktuálně písničky. Jaké to budou, Lucie Vondráčková? Michal David? Ale taky Karel Gott s Lucí Bílou. Já vám přeji aktuálně krásné ráno.
1: Radio Blaník, počasí.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude většinou jasno až polojasno a teploty krásné a vysoké, 20 až 25 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Schillerová promluvila o možném zvýšení daní. Odoleně vodě stále řeší problémy s vodou. Turistka na Šumavě spadla při focení z mostu. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda se nevyhne zvýšení některých daní. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by se to mohlo týkat spotřební nebo rafinérské daně. Zmínila také možné zdanění investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Vláda Andreje Babiše přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že se zavazuje nezvyšovat žádné daně. Lidé v Odoleně vodě a 12 okolních obcích dál nesmí používat pitnou vodu. A to i přesto, že všech včerejších 33 vzorků bylo v pořádku. Vodárny dál čistí jednu komoru horního vodojemu, víc říká za Středočeské vodárny její technický ředitel Bohdan Soukup.
4: Výpadek nahrazujeme z toho vedlejšího údolí z prameniště Mělnická Vrutice. Toto množství nám v tuto chvíli postačuje. V případě potřeby, kdyby se ukázalo, že to je nutné a máme v záloze možnost zvýšit přívod vody z Prahy, takže zásobování obyvatelstva není v tuhle chvíli ohrožené.
3: Příčinu vysoké hodnoty olova ve vodě stále neznají. Středočeské vodárny už také kvůli olovu podali trestní oznámení a prověřují i blízkou skládku. Fotografování se nevyplatilo 57-leté ženě na Klatovsku. V Rejštejně se totiž zřítila z mostu a po pádu z 5-metrové výšky utrpěla zranění. Podle policie ji fotil partner a když po mostě projel auto, žena se lekla, zakopla a propadla zábradlím. Záchranáři převezli do nemocnice. Švýcaři odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality této alpské země. Proti se ve včerejším referendu vyslovilo 70% hlasujících. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Tolik zprávy Rádia Blaník a Marti, toto je.
0: Děkuju, skvělé ráno.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Já vám řeknu, já to mám skvělou kolegyně. Za prvé mě dneska přivítala a za druhé mě přivítala chlebem, ale není tady sůl, tak já nevím.
3: Já jsem si říkala, že jsem ti nepřinesla sůl. Odskočím a přinesu.
0: Není to obyčejný chleba, ty pečeš domácí.
3: Ano, je kváskový.
0: Tak jo, včera díky pečený. Moc. O, tak to je paráda. Skvělé ráno, přejeme oba dva.

0: Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přej.

0: Skupina Divoké byla písnička Pocit, za chvíli Michal David a pár přátel, nebo první signální skupiny Činaské. A teď se podíváme na to, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Skvělé ráno přeji do Českého hydrometeorologického ústavu, tam je Šimon Kolář. Šimone, hezké ráno.
2: Hezké ráno, aktuálně máme jasnou oblohu a výjimečně se vyskytují mlhy, zejména v údolí řek. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia, ale v údolích jsou nižší až ke 3 stupním Celsia.
0: Jaký bude dnešní sváteční den?
2: Dnešní den přinese většinou jasnou oblohu, ale na severozápadě Čech se objeví až polojasná obloha. Ráno se objeví výjimečně i mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia, takže se dočkáme i letního dne.
0: Co počasí od úterý dál, jak to vypadá?
2: Od úterý dál čekáme opět většinou jasnou až polojasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat zpočátku mezi 19 až 23 stupni Celsia, ale v závěru období nás čeká nepatrné ochlazení na 17 až 21 stupni Celsia. Ty ranní teploty budou nejčastěji v okolí 8 stupni Celsia.
0: Tak to vypadá na krásné dny, které nás čekají, včetně toho dnešního svátečního. Šimone, velké díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.

0: Tomáš.
1: Skupina Čenaská písnička První signální, posloucháte Rádio Blaník, přeji krásné sváteční ráno. Za 8 minut už máme 7:30 a za chvíli dál hezky česky. Lucie Vondráčková. Taky tři královny, Barbasiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová, písnička Teď královnou jsem já a k tomu ještě pohádková Popelka k single X. Tak hezké ráno, hezké sváteční ráno.
2: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
3: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
4: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
2: Na Blaníku pro vás máme navíc už od zítřka vstupenky zdarma. Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu Blaník.
5: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
8: Protože s náma prodáte.
7: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
9: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
12: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Pohodové České rádio.

0: Jo, tahle byla z muzikálu Kleopatra, dámy Basiková, Čáková, Absolonová, teď královnou jsem já. Za minutu 7:45. Přeji vám krásné dobré ráno, sváteční, ano, máme den z české státnosti a zítra to bude pro změnu Světový den srdce. V oblasti léčby srdce se přitom objevila velká řada novinek. Ty nejzásadnější zmíní předseda České asociace srdečního selhání, pan profesor Jan Krejčí.
1: Jednou z těchto změn je rozšíření možnosti léčby srdečního selhání třeba pro nemocné s obezitou o některé moderní preparáty, moderní antiobezitika, u kterých bylo prokázáno, že mají celou řadu kardiovaskulárních benefitů. Další důležitou zprávou je, že máme nebo je kladen větší důraz na včasnou diagnostiku nebo ještě lépe prevenci rozvoje srdečního selhání. A to proto, že máme nejenom velmi dobré diagnostické možnosti, ale také nové možnosti terapeutické, jak zabránit rozvoji těchto onemocnění. Velmi dobře to navazuje na program, který byl v České republice zahájen, program preventivních prohlídek, který je rovněž zaměřený na včasnou diagnostiku a tedy v tomto směru Česká republika dokonce předběhla ta evropská doporučení.
0: No prosím, já ještě připomínám, že Den srdce připadá už na zítřek 29. září a dnes máme pondělí státní svátek a ode dneška za týden je tu první pondělí v měsíci a to vám hezky česky budeme hrát rovnou celý den. Za chvíli Do X a jeho popelka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
4: Aditek!
3: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
4: Aditek!
3: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
4: Aditek! www.aditek jako guma.cz Aditek těsní hned.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Jaso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Letí nám to letí, za 3 minuty už bude 8 hodin, před námi jsou další aktuální zprávy a kolegyně Monika Holubová a mám tu taky skupinu Turbo. Dále to bude Olympik. A nebo Brouci z Májový louky a Mantraže. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Tisíce poutníků zamíří do Staré Boleslavy. Na Staroměstském náměstí proběhne demonstrace. Z maďarského Balatonu výrazně mizí voda. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dnes je den české státnosti a připomínáme si svatého Václava, tedy národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se dnes sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Poutní mše začne v 10 dopoledne na Mariánském náměstí a sloužit ji bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Poutníci také uvidí novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem. Spolek Milion chvilek chystá demonstraci na pražském Staroměstském náměstí se lidé sejdou za účast v nadcházejících volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb jsou skuteční 9. a 10. října. Milion chvilek chce dnes lidi vyzývat, aby v nich nevolili populisty a extrémisty. Dnešní akce má připomenout také odkaz prezidenta Václava Havla. Jihlava chce zmapovat svou odvodňovací síť. Podle náměstka Radka Popelky bude město pomocí interaktivního modelu zjišťovat, jak má posílit nebo upravit kanalizaci v případě rozšiřování.
4: Rozvojových ploch pro bydlení máme několik, je to lokalita v Zateském, je to lokalita v Hruškových dvorech, na Horním Kosově, zvažujeme v podstatě Jihlavu Sever, která ještě není začlena v územním plánu, ale dává logiku, mluvil se o Jihlavě jich a právě tohle to všecko budeme do toho modelu moc zadat, takže než se rozhodne o jakékoliv lokalitě, tak budeme vědět, co se v té kanalizaci stane.
3: Generál za 11 milionů chce mít do 2 let a měl by navrhnout, jak zacházet hlavně s dešťovou vodou. Voda v maďarském Balatonu je čím dál slanější. Důvodem jsou vysoké teploty a silné odpařování vody. Tím se drasticky mění jejich chemické složení a nyní tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. Po letošních vedrech a minimálních srážkách přišlo také jezero o dost vody. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Skvělé ráno, krásný sváteční den. Za chvíli zamíříme do pražské zoologické zahrady, protože právě dnes se tam bude konat něco zajímavého a dá se říct i trošku unikátního. Tak si na to počkejte, tohle už je skupina Turbo.
2: Rádio Blaník.
0: Teď přesně v tuhle chvíli je 8 hodin a vy jste si pustili Blaník. Díky za to.

0: Mantraže a písnička Brouci, já vám přeji krásné ráno, 11 minut po 8. Míříme do Prahy, do zoologické zahrady, tam má dnes totiž velkou otvíračku nové sezony. A podrobnosti nám prozradí mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: My na Den české státnosti na svatého Václava tady v pražské zoo oslavíme půlkulaté narozeniny 95. výročí otevření Zoo Praha. A na ten den jsme přichystali speciální program právě ve stylu 30. let, kdy byla zoo otevřena. To znamená dobové kostýmy, dobové účesy, bude tady tehdejší reklama, krásné retro automobily, motocykly, které tehdy jezdily Prahou a lákaly k návštěvě otevřené zoologické zahrady. Bude se konat taky speciální program u těch druhů zvířat, která právě nějak souvisí s těmi začátky pražské zoo, tedy třeba u vlků, u slonů nebo u lvů. Na ten den jsme přichystali také program u koní Převalského, protože současně slavíme 15 let od toho prvního transportu koní Převalského do volné přírody z Prahy. A tehdy přijde i kazašský velvyslanec, mongolská velvyslankyně a velká sláva se potom bude dít právě i u expozice Gobi, kde žijí koně Převalského. Celý ten den se ale ponese hlavně v duchu 30. let, a to i tak, že pokud někdo, nějaký návštěvník dorazí v outfitu nebo v

0: oděvu z té doby, nebo aspoň s nějakým prvkem z těch 30. let, třeba s nějakým stylovým kloboukem, dostane od nás drobný dárek.
1: To vypadá skvěle. Tak držíme palce, aby to všechno klaplo, ať přijde co nejvíce lidí v kostýmech a hlavně, ať jsou v pohodě zvířátka. A pokud bych já dneska někam vyrazil, tak by to bylo právě sem.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Jo, Blaník, to jsou české písničky už 28. rokem. Za chvíli třeba Slza, teď Marie Rotrová. Pro vás.

0: vím.
1: Krásné pondělí, hezké ráno, sváteční s Rádiem Blaník, dál si budeme hrát hezky česky, nabídnu Olympiky, bude tu Michal Penk, anebo Anaka a Údolí včel. A bude takhle krásně modré nebe i přes den, zeptám se.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Skvělé ráno, přeji do Českého hydrometeorologického ústavu, tam je Šimon Kolář. Šimone, hezké ráno.
3: Hezké ráno, aktuálně máme jasnou oblohu a výjimečně se vyskytují mlhy, zejména v údolích řek. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia, ale v údolích jsou nižší až ke 3 stupním Celsia.
1: Jaký bude dnešní sváteční den?
3: Dnešní den přinese většinou jasnou oblohu, ale na severozápadě Čech se objeví až polojasná obloha. Ráno se objeví výjimečně i mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia, takže se dočkáme i letního dne.
1: Co počasí od úterý dál, jak to vypadá?
3: Od úterý dál čekáme opět většinou jasnou až polojasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat zpočátku mezi 19 až 23 stupni Celsia, ale v závěru období nás čeká nepatrné ochlazení na 17 až 21 stupni Celsia. Ty ranní teploty budou nejčastěji v okolí 8 stupni Celsia.
1: Tak to vypadá na krásné dny, které nás čekají, včetně toho dnešního svátečního. Šimone, velké díky, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Nejen dobří holuby,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
5: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
6: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
8: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Už máš šaty na ples?
10: Ne?
9: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: krásné sváteční ráno, to byla zpěvačka Anna K, písnička Údolí včel, pojďme dál. My pro vás právě teď máme jednu velkou hru a výzvu pro základní a také mateřské školy po celé České republice. Vaším úkolem je video nahrát, jak zpíváte písničku Jsme kuchaři, anebo konec konců jakoukoliv jinou vaší oblíbenou písničku. A pokud si k ní připravíte i nějakou tu choreografii, šance na výhru je samo sebou mnohem vyšší. O čem hovořím? Video posílejte prosím na e-mailovou adresu boba.bobek@lidl.cz. Ano, jde o hru s Lidlem a Bobem a taky Bobkem. A co je ve hře? Vyhrát můžete ranní rozcvičku s Karol a Bobem Bobkem a společné hry a také soutěže. Workshop o zdravém jídle a zdravotním stylu a navíc také zdravou chutnou svačinku pro všechny. Tak točte, posílejte, třeba Karol a ti dva prostě ti ušáci přijdou právě k vám do školy anebo do školky. Šance je přitom poměrně velká. Výherců bude totiž celkem 14, jo, a nahrávky posílejte do konce října. A uveďte také nějaké informace o té vaší třídě, kolik vás je, odkud jste a hlavně, kdo je váš třídní učitel nebo učitelka, anebo taky vychovatelka. Tak držíme palce a ještě jednou opakuji. Video s písničkou posílejte na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. Držíme palce, aby vám to klaplo.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Pohodové České rádio.

0: ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.

0: Letí nám to letí za 3,5 minuty, už máme celou tedy 9. hodinu. Krásné sváteční ráno přeje Martina, taky Monika a za chvíli máme aktuální zprávy. Co si budeme hrát? Tak já tu mám Hanku Zagorovou.
1: První klásky, první dráha, první...
0: Dále to bude i Michal David.
2: Život je náš, nezbývá čas.
0: A nebo písnička Nekonečná a Iveta Bartošová.
3: Nekonečná,
0: jo, tak to je Blaník Rádio, co hraje hezky česky a ten, kdo vám zpíval, byla Iveta a taky částečně Martin.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Tak hezké ranko, jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Krásně. Skoro letně, dá se říci, teploty do 25, obloha je jasná nebo skoro jasná, užijte si den.
5: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Letošní horké a suché léto poznamenalo i život ve vodě. Podzimní ochlazení se zatím neblíží. Český cyklista Vacek má problémy se zraněním. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Rybáři letos hlásí tuny mrtvých ryb. Můžou za to letošní vysoké teploty, silný odpar vody a také nedostatek kyslíku ve vodě. Podobných případů může podle Českého rybářského svazu ale přibývat. Oteplování vod také mění druhovou skladbu řek a nádrží. Třeba pstruzy a lososovité ryby se přesouvají do vyšších poloh. Od víkendu si užíváme babího léta. Podle meteorologů vydrží po celý týden. Bude teplo a také slunečno. Zároveň bude pokračovat i suché období. Pršet by nemělo. Teploty by měly stoupat až k 25 stupňům Celsia, jen na víkend se mírně ochladí. Čerstvý vítr pak bude hodně ovlivňovat noční minima. Světový den srdce upozorní hlavně na prevenci. Už zítra nabídne řadu akcí a proč právě prevence je tak důležitá, to už dodává mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
7: Pro zdravé srdce je klíčové zaměřit se na 4 základní pilíře. Zdravou stravu, pravidelný pohyb, zvládání stresu a preventivní lékařské prohlídky. Srdce je sval a jako každý sval potřebuje trénink, aby zůstalo silné. Platí, že pravidelnost je víc než intenzita. Ideální je 30 minut svižné aktivity 5x týdně.
6: Bezplatná preventivní vyšetření nabídnou zítra v pražském obchodním centru Quadrio a také v paláci Pardubice. Zájemcům změří tlak nebo hladinu cukru v krvi. Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu v silničním závodě mistrovství světa zlomil nos. Zranění ho teď může připravit ale o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do České republiky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsem tu, já jsem připraven, za půl minutky je 9.
4: Martin Císař
5: na rádiu Blaník.
0: A jedeme dál hezky česky. Tohle je Petr, tedy Petr Kotwald a jeho Mumuland.
5: Rádio Blaník.
0: A ještě přesný čas, ještě chviličku, teď je přesně 9.

0: 9 hodin, k tomu 11 minut, dopolední sváteční vysílání Rádia Blaninka, s vámi je Martin. Teď tuhle chvíli ale míříme do Plzně. V domě na Klatovské třídě číslo 19 totiž vznikne Muzeum osvobození. Dům už prošel rozsáhlou rekonstrukcí a teď vzniká expozice. Co všechno nabídne, prozradí architekt Ludvík Grimm.
1: Simulace bombardování, simulace krytu přízemí, bude 5. 6. květen, plzeňské povstání, konec války. A pak se přesunou až do druhého patra, kde má být takzvaný tunel temna, který začíná 48. a končí až 89.
0: A já ještě doplním, že největším exponátem bude 30-tunový americký tank Sherman. Tak držíme palce, aby všechno klaplo, a zdravíme do Plzně. A posílám Whitney Houston a za chvíli hezky česky Iveta Bartošová. A krásná písnička Nekonečná.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: A letí nám to letí ještě 7 minut a bude 9:30. Posloucháte sváteční pondělní vysílání Rádia Blaník. A za chvíli tu budou Václav Neckář nabídnout Danielu Šinkorovou a nebo Michala Davida. Na Blaníku tady dál budeme hrát hezky česky. Gratulace letí všem Václavům, dneska mají svátek, tak si to pěkně užijte.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Hezký sváteční den, přátelé. Tak nás čeká další parťák. Ne dneska, ani zítra, ale pozítří ve středu, jako vždycky. Mezi 4. a 5. přivítám parťačku. Bude to Leny, tedy Lenka Filipová mladší. Ona vydala novou desku, tak o ní si budeme povídat. Budeme si povídat taky o koncertech, o muzice obecně, jak se má, však to znáte. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. bude tady Leny.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
11: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
12: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
14: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
15: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Fašopa Tejdl, Daniela Šinkorová, o něčem s ním. Já vám přeji krásné sváteční dopoledne za půl minuty 9:45. A teď tuhle chvíli míříme na náš web www.radioblaník.cz. Tam se totiž můžete nově podívat na další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík se opět povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát o blížících se komunálních volbách. A došla také řeč i na to, kolik je celkový počet lidí, kteří letos kandidují.
1: Díval jsem se na nějaký aktuální statistiky. Myslím si, že se chystá nějakých 190 tisíc kandidátů kandidovat v těch komunálních volbách, což je malinko méně, zhruba o 5 tisíc, než bylo v roce 2022, ale ten trend prostě takový je, ne všem se chce do té politiky, ani do té obecní.
0: A já ještě doplním, že celé povídání si můžete poslechnout také, třeba ho i vidět na našem webu radioblanik.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. Zpátky k písničkám, a tahle ta se mi víc než líbí. Za chvíli Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům v Březnici na Táborsku za 9 650 000. Rodinný dům v Dambořicích na Hodonínsku za 4 984 350. Byt 4+1 Opava Předměstí za 4 100 000. Byt 1+KK Praha Nusle za 2 950 000. A pozemek bydlení v Bernarticích na Trutnovsku za 1 739 500 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: báječné ráno, pustili jste si Rádio Vlaní, přeji krásné sváteční dopoledne. Co dál tady u nás? No tak já mám třeba připravený kabáty a písničku Burlaci. S písničkou dorazí i Eva Farná. A nebo Karel Gott. Jsme Blaník, hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Morava, Slezsko a taky Čechy, očekávejte jasno až polojasno a teploty příjemné 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, teď Monika a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi se obávají vývoje energií. V Krnově jdou práce na přestavbě obchuďáků naplno. Na Svitavsku možná bude stanice na výrobu biometanu. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení očekává 60% Čechů, což je podle průzkumu společnosti EPET Energie nejvíc za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Jako hlavní důvod pro zdražování lidé nejčastěji uvádí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. V Česku roste zájem o modulové domy. Zájemci totiž kvůli vysokým cenám běžných staveb hledají častěji jiné alternativy. Modulové domy kupují nejen rodiny, ale také investoři. Láká je hlavně cena i rychlost výstavby. Výhodou je jejich příprava v kryté hale, takže proces neovlivňuje počasí. Přestavba bývalého obchodního domu Prior v Krnově na Bruntálsku jde do finále. Stavební práce by měly skončit do konce září. Pak začne město prodejní prostory předávat nájemcům. A víc dodává mluvčí města Dita Círová.
4: Práce jsou rozděleny do dvou etap. Jedna se týká úprav prodejní plochy a roztáhlé modernizace technické infrastruktury. Druhá pak zahrnuje ve stavbu prostor pro Českou poštu, s čímž souvisí i vybudování nového vstupu od kostela svatého Martina.
3: Do objektu se po rekonstrukci vrátí dětský klubík Dino a desítka obchodníků. Zemědělské družstvo Sloupnice na Svitavsku chystá přestavbu své bioplynové stanice na výrobu biometanu. Investice má podle současných odhadů přesáhnout 100 milionů korun. Projekt má ale podle předsedy představenstva Jaroslava Vaňouse mnoho rizik, třeba nákladné připojení k plynovodu, složité povolování anebo přísné emisní podmínky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude opět Martin.
0: Jsem tu je 10 a přeji krásné sváteční dopoledne.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Klasika víkendu anebo svátečních dnů jsou samozřejmě slavné desky. Za chvíli roztočím, teď popřeji krásný den. Rádio Blaník. Kabáti a burlaci, činasky 1970 anebo jedna písnička, která zní skvěle hezky česky. Ovšem, my budeme hledat nejdřív z originálu. Tak poslouchejte, Blaník hraje hezky česky i teď v tuhle chvíli. Tohle už je Karel Gott a já přeji pěkný den.

0: Krásné sváteční dopoledne, posloucháte Rádio Blaník. Za 2 minuty máme 10:45.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A dnes tu máme originál, tentokrát je to Jim Reeves, americký zpěvák a písnička z roku 1959, Hell Have to Go. Já

0: Nádherná to písnička a hledáme českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Já samozřejmě děkuju všem našim posluchačům, kteří se ozvali na naši linku 800 109 109. A jak to vidíte? Rádio Blaník, dobrý den.
2: Honza Fránu, já si chlázni.
0: Tak Honzo.
2: Jako Olmerová, čekej tiše.
0: Děkuju, mějte se krásně.
2: Musíte, mějte se na své.
0: A tady je druhý z vás, i vám hezký den.
3: Hezký den, tady Alena. Já si myslím, že to je Eva Olmerová, ale na to se nespomenu.
0: To nevadí, děkuju, mějte se.
3: Na své.
0: A koho tu máme do třetice, i vám hezký den.
4: Tak dobrý den, tady Míša z Prahy. Tak je to Eva Olmerová, čekej tiše.
0: No prostě, vy jste znalci, Blaníci, jste všichni znalci. Jasně, jasně. Tak jo, mějte se krásně, naslyšenou. Čekej tiše a písnička z roku 1968. A jako důkaz vám ji právě teď na Blaníku posílám.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: i v pondělí dopoledne posloucháte sváteční vysílání Rádia Blaník. Za to velké díky a jaké písničky vám budeme hrát, tak za chvíli duet Terezy Maškové, Marka Lambory a Náš příběh. A k tomu všemu přidám i jednu slovenskou Petr Naď s nohami na stole a dál si budeme hrát taky hezky česky Jasná věc. Eva Farná, Všechno nebo nic. Já vám přeju pohodu. A taky skvělý připravující se sváteční oběd. Ať vám chutná, stejně tak jako písničky od nás. Hezky česky vám hrajeme dál.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
7: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
8: Protože s náma prodáte.
7: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Máte rádi Planík, ale občas vám něco unikne?
3: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
2: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Je nás tu hodně.
3: A díky vám nás tu bude ještě víc.
2: Děkujeme.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Blaník a v tuhle chvíli míříme do Mladé Boleslavy. Tam totiž mají nový pomník věnovaný 37 letcům RAF spojený s regionem. Pomník najdeme u Leteckého muzea Metoděje Vlacha a podrobnosti nám o něm prozradí náměstek mladoboleslavského primátora pan Daniel Marek.
1: Ten projekt má v podstatě dvě části. Jedním z nich je ten samotný pomník nebo umělecké dílo, které jsme vlastně chtěli, aby bylo trošku soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo tyhle ty hrdiny, kteří vlastně sloužili u toho letectva. A druhou součástí toho projektu byly ty samotné příběhy, dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy trošku zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
0: Tak to je paráda, palec nahoru, děkujeme za tuhle báječnou věc a vy, pokud máte volný čas, určitě vyležte, protože Mladoboleslavské muzeum letectva, to je něco nádherného. Byl jsem tam, co by krajánek Rádia Blaník a musím jenom doporučit. Za chvíli tady u nás třeba Jan Sahara Hedl, Bára Pasiková a Tisíc men. Já mám jedno jediné a je to Václav. Dneska máme svatého Václava a Václavové mají svátek. Tak si to moc hezky užijte.
2: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým...
4: Těsním!
3: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
4: Aditek!
3: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
4: Aditek!
3: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
4: Aditek!
5: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: dnešné dopoledne i v pondělí dopoledne posloucháte Rádio Blaník. A právě tady u nás na Blaníku za chvíli zaspívají Petr Kotval. V dalších minutách i Lucie Bílá. A hned zkraje další hodinky i Mantraže. Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Slezsko, Morava, Čechy, tady všude jasno až polojasno a teploty 20 až 25 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník. Sváteční tipy. Rádio Blaník.
3: Přeji vám hezké dopoledne. Svatý Václav je hlavní patron českých zemí a symbol české státnosti. V Opavě je zachován a výjimečně zakonzervován interiér kostela nesoucí jeho jméno. Vznikl ve 13. století. Život mnichů, funkce jednotlivých místností, význam fresek i stavební historii komplexu vám představí památkářka Petra Kaniová. Nahlédnete do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá. Prohlídka začíná v někdy refektáři v 15.30 a trvá přibližně 90 až 120 minut. Podzimní etapa výstavy Zahrada věžky je oblíbenou akcí pro návštěvníky všech věkových kategorií. Dnes do 4 hodin odpoledne tu nakoupíte vše, co si žádá vaše zahrada. Květiny, stromky, keramiku, nářadí i pomůcky do domu. V areálu nad parkem na vás čeká doprovodný hudební program a pro děti je tu koutek se spoustou zábavy. To byly sváteční tipy. Krásný den vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Martin Císař
2: na Rádio Blaník.
0: Za minutu 11 hodin 100 000 za jednu jedinou samolepku. No jasně, tohle všechno je ve hře tady u nás na Blaníku. A zítra se rozhodne, kdo tuhle cenu, tuhle krásnou cenu v hodnotě 100 000 korun dostane. No, víte co, za chvíli se povíme víc, teď pošlu Mandraže a přeji krásné sváteční dopoledne všem. Rádio Blaník. Přesně za půl minuty bude 11 hodin.

0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
2: Check it out, check it out.

0: čas. 11 hodin, 11 minut, 11 sekund. Docela dobrý tip.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: A proč říkám, že je to docela dobrý tip? To by věděl určitě můj kolega Vlasta Su, který bude mezi 12. a 16. dneska s vámi. Vlastíku, krásné dopoledne sváteční, vítej ve studiu.
3: Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. No já to vím a ty to taky víš, protože ty penízky jsme rozdávali posluchačům celé září.
0: No, je pravdou, že ty jsi byl na západě Čech, byl jsi v Rokycanech a tam taky přišel jeden zajímavý tip. Já jsem schválně vypíchl ten čas 11 hodin, 11 sekund, 11 minut. No, tak prostě tam to byl zajímavý tip. Poslouchejte.
4: No, já si myslím, že by jich mělo být 66 666.
3: Zajímavé číslo. Myslíte si, že to přestřelo, nebo pak, že je to málo?
5: To skutečně nedokážu posoudit tedy, takže to nechám na manželovi, ale jinak teda si myslím, že u naší při rekonstrukci, chci říct 100 000 by bylo super.
0: To jo, no to určitě, no. Vlastíku, co ty na to, to číslo? Je to dobrý tip docela.
3: Dobrý tip, jenom osvětlíme posluchačům, kteří možná nevědí, o čem to je. Tak my jsme rozdávali těch 5000 korun a za tu vylepenou samolepku jich získalo docela spousta. No a jeden z těch výherců díky tomuto typu může vyhrát 100 000.
0: Ty jo, a když se to rozvíme, kdo bude vlastně tím výhercem 100 000 korun?
3: No už během zítřka.
0: Zítra, zítra v našem vysílání. No tak jo, tak poslouchejte určitě. Blaník stejně tak o 12 kolegu Vlastu Suka už se na vás těší a já nabídnu Petru Janu a Petra Jandu. No prostě jedeme dál.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Skvělé sváteční dopoledne, posloucháte Rádio Blaník, s vámi Martin Císař a za chvíli další pohodovky od nás pro vás. Nabídnu Botox a písničku Pyžamo, Lucie Bílá, Most přes minulost, anebo tu mám Petra Kotvalda. Tady u nás na Blaníku dál budeme hrát hezky česky v čase, kdy za 5 minut bude 12:30.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
4: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v hasičském muzeu města Ostravy.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Už máš šaty na ples?
6: Ne?
5: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
10: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
11: Protože s náma prodáte.
10: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
14: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
15: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Ahoj, tady Lucka Bílá, já zdravím všechny posluchače Rádia Blaník. Přeju vám krásný den a taky krásný večer. Ahoj.

0: Letí nám to letí, za dvě minuty máme 11:45. Vy posloucháte Rádio Blaník s Martinem Císařem, já se s vámi rozloučím, popřeji krásný zbytek toho svátečního odpoledne a také samo sebou večera a buďte s námi dál. S pohodovou českou písničkou to bude s Vlastou Sukem. Ten pro vás má celou hodinku, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. A přidá také jednu velkou gratulaci, tak si na to počkejte.
1: Blaník za volantem.
0: A ještě míříme ve zkratce na silnice.
2: Asi 20 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D1 mezi 31. až 25. kilometrem ve směru na Prahu. Byla zde dopravní nehoda, ale ta je již v tuto chvíli odstraněná. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Honzo, díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět, dopravní linka Rádia Blaník je k dispozici na čísle 603 11 71 71. Přeji šťastnou cestu.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na BOZP.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Legendární ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Blíží se pravé poledne. Vlasta Sokuše s vámi. Krásný sváteční den vám přeji. No a v příští hodině zahrajeme jenom české písničky. Radek Tomášek, Helena Maršálková zaspívají. Bude tu Džínová láska. Taky Alice Springs. Dej mi pusu. A Marek Ztracený, Zastav mě. I k obědu, po obědě vám budeme hrát hezky česky. Za 4 minuty už bude 12 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: No a dnešní odpoledne nádhera za nádherou. Sluníčko má svítit až do večera. Dnes naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. No a zítra to bude vypadat úplně podobně. Tak se těšte.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, sváteční tipy.
3: Přeji vám hezké poledne. U příležitosti Dne české státnosti pořádá Ostrava Den otevřených dveří, spojený s atraktivním programem pro celou rodinu na Prokešově náměstí před Novou radnicí. Těšit se můžete na vystoupení spolků historického šermu, turnaje se středověkými hrami, svá tajemství poodhalí alchymistova dílna, přítomné pobaví kejklíři a mistři meče nabídnou služby šermířské školy. Pod dohledem mincmistra dojde i na ražbu středověkého oběživa. Akce se koná od 14 do 18 hodin. V sále Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zazní ke dni seniorů koncert slovácké dechové hudby Frištátská Javořina. Senioři mají od 14 hodin vstup zdarma, koncert začíná ve 3 odpoledne. To byly sváteční tipy. Krásný den vám přeje Renata Anna Pichová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Ano, všechny vás zdravím, přeju krásné skoro poledne, minuta nás dělí od 12 hodin. A možná už si užíváte někde v restauraci při výletě, jste se zastavili na obídek, tak dobrou chuť. No a nechte si chutnat i české písničky, ty vám budu servírovat celých 60 minut v kuse. Startujeme se skupinou Opět Radeček s Eli, i tak to za to stojí.
1: Hezky česky na Blaníku.

krásná písnička od Václava Neckáře, Massachusetts, v našem odpoledním vysílání na Rádiu Blaník. Václav Neckář má dneska svátek. A nejenom Václav Neckář, ale všichni Václavovi. Tak pánové, my vás všechny zdravíme, přejeme jen to nejlepší. Je vás opravdu hodně u nás v republice, více než 128 tisíc. Svátek slaví i Václava samozřejmě, tak abychom na ně nezapomněli, těch máme něco málo přes 6 tisíc. I vám, milé Václavy, jen to nejlepší. Co pak nám říkají pranostiky k dnešnímu dni svatého Václava, třeba tahle: po svatém Václavu beranici na hlavu, nebo na svatého Václava mráz nastává. Tak naštěstí to letos neplatí, meteorologové slibují de facto celý pracovní týden ještě krásně.

Václav Bláha ze skupiny Divokej byl. Ten měl mimochodem ve čtvrtek 50. narozeniny. No a Václava Bláhu, který dnes slaví svátek, nezmiňuju jen tak náhodou. Přesně za týden na Blaníku zahraje se skupinou Naživo. Bude totiž s Divokým Billem hostem našeho kytarového rána v rámci Českého pondělí, takže si to nenechte ujít. A teď si ho zahrajeme tedy. Václav Bláha se svojí skupinou, písnička Vstávej. Dobrý den. Představ

0: Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
0: U nás na Blaníku.

0: Teda to byla nádhera, co říkáte. Jakub Smolík a vzpomínka na Blaník v našem vysílání. Mimochodem, Jakub Smolík byl hostem Pepy Černého v rámci Pepových parťáků. Pepa si s ním povídal ve středu. Video s rozhovorem už teď najdete na našem webu na adrese radioblaník.cz. Opravdu pěkné a zajímavé povídání, tak se tam podívejte. Jinak Jakub Smolík koncertuje o 106, například 3. října ho čeká Česká Kamenice, 7. Jihlava, ve druhé půlce října třeba Chrudim, v listopadu Plzeň a Kutná Hora. No a postupně už taky Jakub myslí na Vánoce a na to krásné období adventu. Ano, nádherné vánoční koncerty chystá třeba ve Vyškově. Tady to bude 1. prosince, taky na Novém Hrádku 4. prosince bude v Třešti. Vánoční koncert odehraje taky v Třebíči, v Písku, v České Lípě, v Rychnově nad Kněžnou. No, bude to hodně pestré, už se těšíme na jeho koncerty. No a za chvíli budeme pokračovat, jak jinak než hezky česky. Karagot. A byl by hřích se pod mě bát. Taky chystám Věrku Špinarovou. A spoustu dalších. Tak poslouchejte a dobré odpoledne.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
11: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
12: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Marek Ztracený, další krásná písnička pro vás na Blaníku, Zastav mě v hodině, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Nás s kolegou Martinem Císařem nic nezastaví. V roli blanických krajánků vyrážíme do terénu za vámi několikrát týdně a přinášíme tipy na hezké výlety. A v minulém týdnu jsem vypátral, kde si to s dětmi na jihu Čech užijete na 100%, kde je to bude zkrátka bavit. Je to sladovna v Písku. A o co konkrétně se jedná? To mi prozradila šéfka, respektive to mi prozradila Šárka Frantová z marketingu.
1: Sladovna je galerie hrou. Je to největší galerie pro děti a jejich dospělé v Česku. A máme tady řadu výstav. Teď zrovna v jedné jsme, to je Pilařiště, to je pro ty nejmenší, od miminka do 6 let. Pak tady máme Mraveniště, což je obrovský dřevěný labyrint, který si můžete prolézat, to je od 6 do 10, 12 let, ale může to bavit i puberťáka. Pro ty starší je tady ještě Animarium, animační studio.
0: No já říkám, že tohle si dětičky zamilují. Celou reportáž, fotky, videa, nejenom z tohoto místa, ale z těch dalších, co tam pro vás máme, najdete na stránkách radioblaník.cz v sekci krajánek. Tak se tam koukněte. Za chvíli další hezké české. Dalibor Janda, co se má stát, co se stane? Taky Heidi. A vlastně, co k vám přeje, krásný poslech. Za 4 minuty bude 3:15.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník.
4: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Pecky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
0: U nás na Blaníku.

0: skupina Jelen a všude zdejší tady na Blaníku. Zakončili jsme hodinu, kdy jsme vám hráli jenom hezky česky, no ale české písničky, ty pro vás máme i po 13. hodině. Třeba tuhle. Romantické vyznání Bobra a Motýla. Těšte se na Lunetik. A taky nám zaspívá Petr Muk písničku Stopy. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky, za 3,5 minuty už bude 13 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Pozbězgil popoledne, stále krásně, jasná, skoro jasná obloha s teplotami od 20 do 24 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 16. A přátelé, zítra to bude vypadat úplně stejně podle předpovědi, takže jasno, teploty úplně na 100% stejné jako dnes, tedy od 20 do 24 a hory taky kolem 16. Tak se těšme z krásného počasí.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Rádio Blaník. Sváteční tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám hezké odpoledne. Dnes naposledy do 5 odpoledne je otevřená prodejní výstava fuchsí v zahradnictví zámku Buchlovice. Najdete jich tu na 1250 druhů. Vstupné je zahrnuté v ceně vstupu do zámeckého parku. Klub historických vozidel pořádá jízdu historických vozidel po okolí Nového Jičína se startem v parku zámku Kunín a ukončením na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Poznáte krásu, spanilost a technický dědečků automobilů a motocyklů. Novou atrakci v podobě 4 kuličkodrah se 16 drahami nabízí horský areál Kralický sněžník. Novinka spojuje pohyb v přírodě s hravým podáním poučného příběhu Chřástala polního, vzácného ptáka, který žije ve zdejší krajině. Všechny kuličkodráhy jsou volně přístupné v prostorách areálu a otevřené 24/7. To byly sváteční tipy. Krásný den vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Krásné prosluněné odpoledne vám přeji. Za minutu odbije už další společná 60-minutovka. Ano, za minutu bude 13. Vlasta Suk vás všechny zdraví. A co nás čeká v příští minutě? Za okamžik se přesuneme na Jižní Moravu, konkrétně do Horonínské zoo, která zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. O co konkrétně jde, jak to bude fungovat, vše si řekneme a do té doby si budeme hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Takže Vobra Motýl, teď činaská Bára Hosnedlová, slovenský klíč.

0: Tahle písnička, tak to je původně od Argemy. Mimochodem má o jednu sloku navíc. No a později i pánové Bobr s Motýlem předělali do nového kabátu a takhle znělo i znání. Já doufám, že vás písnička potěšila. 9 minut po 13. hodině je s vámi Rádio Blaník. A teď, jak jsem sliboval, zamíříme do Hodonína. Tamní zoo totiž zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou sami návštěvníci při zakoupení vstupenky. A další informace má pro nás mluvčí zahrady Ivo Tenzinger.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě a naše zoo se i jako člen Evropské asociace dlouhodobě dorůstá.

0: zpěvačka Adele do pohody dnešního svátečního odpoledne zpívala na rádiu Blaník. Užíváme si babího léta, teploty se v tuto chvíli pohybují od 18 stupňů v Aši po 24 třeba v Břeclavi. Na horách v tuto chvíli měříme kolem 12 stupňů a všude nám svítí sluníčko. Tady nevíme o žádném místě, kde by nesvítilo. Tak si užívejte dál a budete mít příležitost i v dalších dnech, protože podle meteorologů nás čeká zítra stejné počasí jako dnes, takže sluníčko. A koukám dál a dál a vypadá to, že minimálně ještě do neděle, i to pondělí zatím se tváří skvěle, takže celý týden skutečně podobné počasí, slunečno s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Bude den, kdy bude ještě teplej, až 25. No a co se týče nocí, ty budou chladnější, to je pravda, ale ten den nám to vynahradí, si myslím. Za chvíli pro vás Eláni, Zalúbil sa chlapec a taky Standa Hložek s písní Krejčí. Za 8 minut už bude půl druhé.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
2: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
3: Už máš šaty na ples?
4: Ne?
3: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
11: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.
12: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
13: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
14: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
15: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
3: Kolony, objížďky, uzavírky.
2: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Trmuk, krásná písnička Stopy z muzikálu Galileo na rádiu Blaník za 4 minuty 3 čtvrtě na 2. Já vám přeji krásné sváteční odpoledne a teď pro vás mám pozvánku na naše sociální sítě, ať už blanický Facebook nebo Instagram. Už jste našimi fanoušky? Pokud ano, tak víte, že máte spoustu výhod. Pokud ne, tak poslouchejte, proč byste se jimi měli stát a sledovat nás. Najdete tam spoustu zajímavostí o vašich interpretech. Informace a videa ze zákulisí našeho rádia a vysílání. Dáváme tam fotky a videa z našich akcí, třeba z putování blanického krajánka. Taky tam najdete příspěvky, které vám utekly ve vysílání, tak si to můžete zopakovat, třeba rozhovory s kolegou Pepou Černým a tak dále. Nebo se naopak dozvíte, co chystáme ve vysílání, a to je taky podstatná věc. A k tomu všemu sem tam i hrajeme o zajímavé pěkné ceny. Takže to je velký důvod, abyste se stali právě fanoušky našeho blanického Facebooku, popřípadě Instagramu. A já vám k tomu budu pohodově hrát, až budete brouzdat internetem a sledovat naše sociální sítě. Za chvíli třeba Scott McKenzie, San Francisco a taky Leona Machálková. Svět je plný bláznů.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak jsme si udělali třídenní volno.
3: No a zítra zpátky do Rachoty.
2: No, nebo k učenkám.
3: No a nebo k rannímu hostu na telefonu.
2: No prostě si to uděláme pěkné a pohodové.
3: Těšíme se na vás zítra po 6.
2: Na Blaníku Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým...
11: Těsním!
10: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Láďa Křížek, Krysn a Vzdálená. Na Blaníku za okamžik další čerstvé zprávy, ty odpolední. No a z písniček třeba Petr Novák. Pěstičko blízká. Karel Černoch zaspívá. A taky dorazí Helena Vondráčková s písní Svou partu přátel ještě naštěstí mám. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty budou 2 hodiny odpoledne.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jako dnes máme čekat zítřejší počasí, takže krásně slunečno s teplotami od 20 do 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 6 stupňům. V úterý očekáváme jasnou oblohu, ráno se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na horách očekáváme 14 až 18. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní až východní vítr. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Eliškou.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Platební karty mají v Česku stále mladší děti. Dárci krve se hledají taky mezi psy. Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Rodiče pořizují platební děti karty stále mladším dětem. Momentálně jimi nejčastěji disponují děti ve věku 11 let. Nicméně většina finančních ústavů umožňuje vydání platebky už od 8 let. Z údajů bank pak vyplývá, že děti svojí kartou nejčastěji platí jídlo, hračky nebo online hry. Policie vyšetřuje nehodu na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. K události došlo v sobotu v rekreačním areálu Kristýna. Jedno z aut vjelo do lidí a 5 zranilo. 2 osoby utrpěly středně těžké zranění a 3 lehké. Všichni skončili v nemocnici. Řidič Mustangu byl zadržen a policie ho obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu 3 roky vězení. I psy někdy potřebují krevní transfuzi. Sehnat dárce je ale často velmi obtížné. Právě proto vznikla červená tlapka. Registr dobrovolných psích dárců, který propojuje majitele větších psů ochotných pomoci těm, kteří to potřebují. Co by měl dárce splňovat, ví zakladatelka projektu Alice Bílá.
5: Je to vhodné pro pejsky od 2 do 8 let, alespoň od 20 kilo. Samozřejmě čím větší pejsek, tím lepší, protože se mu dá odebrat větší množství krve a není to pro něj taková zátěž. A pes by měl být zdravý, v dobré kondici, pravidelně očkovaný.
4: Při odběru je pes nejdříve vyšetřen. Poté mu doktor odebere podle váhy asi 250 až 400 ml krve. Zákrok trvá pár minut a pes po něm zvládne odejít domů po svých. Dneska na Pražském hradě končí výstava korunovačních klenotů a o expozici je stále velký zájem. Vystát frontu do Vladislavského sálu trvá 2 až 3 hodiny. Zástup návštěvníků dopoledne začínal u branky jižních zahrad a vedl přes býčí schodiště až do starého královského paláce. Výstava se uzavře dneska v 5 odpoledne. Tolik zprávy a pokračuje Vlasta.
0: Ano, jsem tady, dobré odpoledne přeju, už je 14 hodin.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Mám pro vás další hezké české, za chvíli slza a fotky, teď Petr Novák, Hvězdičko blízkava. A jinak letos se na Petra Nováka vzpomíná ve velkém. Poslední koncert, kde zněly jeho písničky, se uskutečnil 6. září v Radimi na zastávce u Kolína, ale ještě jeden se odehraje, a to 14. října v Českých Budějovicích. Největší hity Petra Nováka zaspívají Karel Kahovec, Petr Bende, Viktor Sodoma, Josef Devátý a spousta dalších. Tak určitě dorazte, České Budějovice, teď ale Petr Novák ve vysílání Blaníku, Hvězdičko blízkavá.

0: Tolik tedy slza a písnička. Fotky 10 minut po 14. hodině.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak si užíváme prodloužený víkend, ale zítra zase leckdo do práce. A my pro vás máme zase zpříjemnění. Jednak pohodové dobré ráno s kolegou Petrem Slívou a Adélou Malat. A taky tajemný rok, do kterého vás vezmou po 9. hodině. A pojďme si dát takovou, řekněme, přednápovědu. Ano, o čem ten zítřejší tajemný rok bude. Tak tentokrát měla premiéru komedie, ve které zazářili třeba Dagmar Veškrnová nebo Lenka Kořínková. Poznáváte?
3: Ona se vylíže, paní Světlo. Vy se vylížeš.
4: Já se prosím vylížu.
3: A spoustne. Uvidíte.
5: Já se na to vykašlu. Na mou duši já se na to vykašlu. Zavřu to tady a klíče jim pověsím na krk. Ať se starají sami ingousti zatracení.
0: Tak, o tom to bude. Zítra v tajemném roce. Tak pokud jste poznali, jste napřed, nechce si ujít mezi 9. a 10.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a teď pokračujeme do pohody. Petr Nač, Kristýnka Jiba spí za chvíli a naká a vždycky se budeme znát. Krásné sváteční odpoledne.

0: Anna K. zpívala na Blaníku Vždycky se budeme znát. Venku nám panuje babí léto, nicméně astronomický podzim je tady. A mě by zajímalo, co máte na tomto období nejraději. Jsou to nádherné barevné stromy, útulné večery doma, pohodička, nebo nějaké podzimní jídlo? Klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118 anebo zavolejte na 800 109 109 a můžeme si o podzimu popovídat. Třeba já tohle miluju, co je teď venku. Krásné počasí, plné sluníčka, až se začnou ty stromy barvit, to je nádhera. Tak se budu těšit na telefon 800 109 109 nebo napište, jak už jsem říkal, 603 118 118. Do té doby, než si některé příspěvky dáme do vysílání, vám pošlu Karla Černocha a taky se těšte na Abu.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Hezký sváteční den, přátelé. Tak nás čeká další parťák. Ne dneska ani zítra, ale pozítří ve středu, jako vždycky. Mezi čtvrtou a pátou přivítám parťačku. Bude to Leny, tedy Lenka Filipová mladší. Ona vydala novou desku, tak o ní si budeme povídat. Budeme si povídat taky o koncertech, o muzice obecně, jak se má, však to znáte. Tak laďte Blaník ve středu mezi čtvrtou a pátou. Bude tady Leny.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
7: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
9: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
3: Každý kluk

0: naposled.
1: Lucie Bílá a To chci mít. Na Rádiu Blaník už bude 3:15. A já jsem se vás ptal, co máte na tomto období, tedy na podzimu, nejradši. Tak já osobně to krásné počasí, které teď panuje, a až se začnou zbarvovat ty stromy, no to je nádhera. Pak taky rád opékám brambor v popelu, no i ty takové sichravé dny taky mají něco do sebe, člověk si zaleze domů a taková pohodička při čajíčku. No a jak to máte vy? Krásné odpoledne, Blaníčku, nemusím vedra ani zimu, vyhovuje mi tohle období s krásně barevnou přírodou a v ní procházky, Vlaďka ze Seče. Na podzimu je krásná příroda a lístky stromů jsou tak namalované, jak od malíře, krásný den přeje Boženka. Já miluju na podzimu pohodové večery, když si člověk udělá pohodičku, skutečně uvaří čajíček, posedí s rodinou, to je takový relax. Petr z Opatova píše. Já se každoročně těším, kdy na podzim vykopeme brambory a pak si je opečeme v popelu, napsal Míla Sturnova. A kdo pak je ještě na telefonu? Dobrý den.
2: Jasně, jmenuji se Romana a volám z Opatovic nad Labem.
1: Mm-hmm, co já podzim?
2: Tak určitě podzimní počasí, když je babí léto. A jak začnou ty stromy vlastně měnit tu barvu a teďka vynete někam do lesa, ono se to vlastně od žluté po oranžovou až po takovou bordo vínovou, ten les mění. Samozřejmě houby, protože jsme houbařský národ.
1: Mm-hmm.
2: Jo, ale jinak z jídla všechno možný. Na podzim se pije burčák,
1: mm-hmm.
2: Tak se pije svářo, že jo, svařené víno. A z jídel většinou třeba bramboračka, houbový guláš, když jsou houbičky, takže všechno možný.
1: No tak paráda, tak si užívejte i toho krásného počasí, které nás čeká ještě týden. Mějte se báječně.
2: Mějte se taky báječně a všechny pozdravíme.
1: Díky, naslyšenou.
3: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem
4: a těmi, které máte rádi. Jsme Blaník.
1: No, ten burčák, na ten jsem zapomněl, ten taky miluju na podzimu. Za chvíli hezky česky třeba Helena Vondráčková, svou partu přátel ještě naštěstí mám.
4: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
3: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
4: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
3: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
4: Na Blaníku pro vás máme navíc už od zítřka vstupenky zdarma. Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu Blaník.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Dnes se na televizi Seznam můžete přesvědčit o tom, jak jediný svah dokáže ovlivnit celou sklizeň. Už asi tušíte, že řeč bude o další epizodě oblíbeného českého seriálu Plechová kavalerie. Předposlední díl Plechové kavalerie s názvem Svah začíná už dnes večer ve 20 hodin a 10 minut.

0: Tolik tedy Redex. Teď jsme si zatančili krátce před 15. hodinou. Za chvíli další čerstvé zprávy a pak třeba Václav Neckář.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůže...
0: Taky Marek Ztracený zaspívá. A nabídnu škvory. Sílu starých vín. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 15 hodin.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají ke 23 stupňům, na horách k 18. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní až východní vítr. Obloha bude jasná, ráno ojediněle s mlhami. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
3: Na Bruntálsku na trase Malá Morávka Dolní Moravice zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Projíždí se kyvadlově a tvoří se tady kolona. Dále se podíváme na Prostějovsko na výjezdu z Vícova. Na Ptení počítejte s omezením kvůli opravě propustku. V Ostravě ve Vítkovické ulici probíhají práce na silnici, tady je místo neprůjezdné. Ještě se podíváme do Olomouce v Západní ulici, taktéž neprojedete. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Eliškou.
2: Kolony, objížďky, uzavírky.
4: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zahraniční a domácí politika se má podle Macinky odlišovat. U letiště v Praze jsou nová dopravní omezení. Pardubice se připravují na slavnou steeplechase. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Rezort zahraničí a Hrad by měly pokračovat ve společném postupu v zahraničí. Včera to ve vysílání CNN Prima News uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka. Považuje to za prospěšné pro Česko. Navíc zahraniční a domácí politika by se podle něj měla odlišit. U letiště v Praze začala třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice. Tím se tu ale opět mění dopravní omezení. Teď se nejvíc dotknou obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. I menší města investují ve velkém. Hrádek nad Nisou na Liberecku dává peníze do vodovodu a kanalizací, nové polikliniky, domu sportu, parků, školy i domu dětí. Projekty vyjdou dohromady zhruba na miliardu korun. Kde na to radnice vezme, říká starosta Pavel Farský.
3: Na všechny tyhle ty investice jsme měli něco našetřeno, všechny máme pokryté dotacemi a vzali jsme si úvěry dva. Jeden je 250 milionů korun, předfinancováváme ty dotační peníze. Další úvěr máme dlouhodobý.
2: Z toho město čerpá, když potřebuje řešit vlastní podíl. Start legendární Velké Pardubické se blíží. Pořadatelé do stihů už se tak připravují na nápor návštěvníků. Na závodiště bude jezdit posílená MHD a vypomohou i vlaky Českých drah. Pro auta pak budou připraveny dvě parkovací plochy. Na závodiště je nutné vyjet s předstihem, na místě se opět čekají komplikace v dopravě. Do stihy se poběží v neděli 11. října. Samotná Velká Pardubická je na programu jako poslední závod v 15:30 odpoledne. Tolik zprávy a slovo má Vlasta.
0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, jsem s vámi. Krásné sváteční odpoledne. Necelá minuta nás dělí od 15 hodin. A co nás čeká v příštích minutách? Na cestách s kolegou hercem Miroslavem Táborským. Sice máme svátek, ale Mirek nás vezme na pěkný výlet. V tomto týdnu tu budou probuzené kostely a vy si určitě počkejte na ten první příběh, který nás čeká za malou chvíli. Teď Xindl X, Olga Lounová a Láska v housce.

0: dnešní pondělí je přivítáme v rámci kytarového rána na Blaníku, skupina Divoký byl a Znamení. Za chvíli Václav Neckář, dochází do tvých snů Má lásko nebo Pokáč, rodinný tip. Teď ještě míříme na výlet s kolegou hercem Miroslavem Táborským a v tomto týdnu se budeme věnovat probuzeným kostelům. Tak schválně, kam vyrazíme právě teď, jako poprvé.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Je celkem známo, že minulý, velmi ateistický režim nechal zdevastovat celou řadu církevních staveb a památek. A je také pravda, že od té doby se podařilo mnohé z nich zachránit a oživit. A právě takové vám tento týden představím. Dnes vám budu vyprávět příběh poutního místa,

0: Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny přetrval jako němý svědek dramatických událostí, které toto místo postihly. Samotná obec Stará Voda vznikla během středověké kolonizace Oderských vrchů v polovině 13. století, ale první písemná zmínka o ní pochází z roku 1456. Obyvatele obce, po staletí nazývané Altwasl a osídlené převážně Němci, živilo hlavně zemědělství, zejména chov dobytka, ale také výroba cihel a těžba břidlice. Tradice zdejších poutí sahá minimálně na počátek 16. století. Podle dochovaných zpráv sem první organizovaná procesí přicházela již kolem roku 1500. Přestože se jednalo o poměrně odlehlé místo uprostřed hlubokých lesů, jeho význam rychle rostl. Traduje se, že ve Staré Vodě byla objevena dřevěná soška svaté Anny, jejíž nález provázely události považované za zázračné. Nedaleko pak plíštila studánka, jejíž vodě byly připisovány léčivé účinky. A právě úcta ke svaté Anně a víra v uzdravující pramen přitahovaly do Staré Vody stále více návštěvníků. Zprávy o vyslyšených modlitbách a uzdraveních připisovaných přímluvě svaté Anny se postupně šířily po celé Moravě i Slezsku. Z nenápadné obce se stalo poutní centrum a já vám o něm budu povídat i příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tohle je rodinný typ Pokáč. Posloucháte Blaník. A my vám hrajeme do pohody svátečního odpoledne. Teď by mě zajímalo, co vás v týdnu potěšilo v tom minulém a co vám udělalo největší radost za uplynulý týden. Tak zapřemýšlejte a klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118. Na ty vaše radosti se zaměříme za několik málo minut před 3:15. Do té doby ode mě pro vás třeba 24/7 a nebo Škvoři Síla starých vín. Za 8 minut už bude 3:30.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Na tabletu, mobilním telefonu anebo klidně na klasickém počítači.
3: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
2: 24 hodin denně,
3: 7 dnů v týdnu.
2: Nehledejte rádio.
3: Písničky z Blaníku máte k

0: Tolik tedy Škvoři a síla starých vín na rádiu Blaník krátce před 3:15. Já už vím, co vás potěšilo. Máme tady některé SMSky našich posluchačů. Třeba tahle, krásné odpoledne, včera mě potěšila dcerka Vladěnka, neboť mi vygruntovala kuchyni, zdraví Vlaďka, Vlaďko, zdravíme taky. Jirka ze Suchovršic píše, moc mě potěšil kamarád Jirka v Ratibořicích, vynikající prdelačka, ovárek, jitrnice, jelítka, guláš a taky samozřejmě dobrá nálada. Ahoj, mě udělala velkou radost naše kočička, která se mi vrátila domů po 24 dnech. Přeji krásný den. Boženka píše. V rádiu potěšil krásný výlet po Krkonoších, počasí klaplo na jedničku a s přáteli jsme zažili nádherný víkend. A třeba Jindřišku potěšili zásnuby. Můj partner mě v sobotu požádal o ruku, píše. No tak to je hezké. Tak tolik tedy některé vaše SMSky, co potěšilo kolegu Martina Ledinského, tak to nám možná řekne právě teď. Už si nasazuje sluchátka.
1: Takhle jsem byl vyzván.
0: Ano, už je tady, už se na vás těší od 16. hodiny.
1: Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne všem, co mě dneska potěšilo. Jasně, že to úžasné počasí, sluníčko svítí, venku je úplně letně dneska.
0: Že jo, ty jsi takový letní typ ještě, takže dobrá zpráva i pro tebe.
1: Velice letní typ, jo, já už se jako začínám děsit těch takového toho typického podzimního počasí a té zimy, to není nic pro mě teda.
0: No tak ještě týden si to užije. Ostatně si o tom mluvil včera ve vysílání. No a vy se těšte na Martina, tady je mezi 16. a 22. Dnes písnička na přání, budeš hrát Václavům, předpokládám?
1: Je tam hodně Václavů, když jsem si to tak projížděl, takže hodně, hodně přání, hodně gratulací právě Václavům. Proto ty písničky na přání taky dneska budou mnohem delší než obvykle, takže vidím to minimálně do té 10. hodiny.
0: Tak poslouchejte, užívejte s Martinem, už za chvíli. A ode mě ještě Shakin' Stevens od Julie nebo Petra Černocká z Saxána.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vítr.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Pohodové České rádio.

0: jsme si trošku začarovali s Petrou Černockou, jste s Rádiem Blaník a za 5 minut bude 16 hodin. Teď už vás zdraví a pěkné sváteční odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli tu budou zprávy a v příští hodině Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr, vítr. Taky Iveta Bartošová. A další žena šikovná, Zuzana Norisová. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme v noci jasnou oblohu, kránu se výjimečně vyskytnou mlhy. Zítra se to moc nezmění, obloha bude jasná a ráno ojediněle mlhavá. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 23 stupňům, na horách k 18 a foukat bude slabý proměnlivý během dne přechodně jihovýchodní až východní vítr. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Na Přerovsku na výjezdu z Dubu nad Moravou směrem na Brodek u Přerova došlo ke srážce motorkáře s cyklistou. Počítejte s omezením provozu. Další komplikace máme v Karviné na třídě 17. listopadu u křižovatky s ulicí Rudé armády. Tady srazilo osobní auto chodce, na místě zasahují záchranáři, očekávejte silný provoz. Na D46 na 37. kilometru ve směru na Vyškov došlo také k dopravní nehodě. Na místě jsou policisté, kolona se ale zatím netvoří a na D2 na 52. kilometru směrem na Brno stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Eliškou.
3: Ráno do práce?
1: O víkendu na výlet.
3: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Praze se demonstruje proti vládě. Novela si posvítí na agresivní řidiče. Hokejová NHL se připravuje na novou sezónu. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Staroměstském náměstí v Praze se scházejí lidé na demonstraci kvůli účasti ve volbách. Pořádají spolek Milion chvilek pro demokracii, který už letos organizoval několik akcí. Cílem je vybízet k účasti v nadcházejících volbách. Ty proběhnou 9. a 10. října. Agresivní jízda má být nově trestným činem. Jde třeba o vybrzďování, ujíždění policii nebo organizování a účast na nelegálních závodech. Přísnější postih čeká taky řidiče pod vlivem alkoholu nebo drog. Hrozí jim zabavení vozidla a v některých případech taky vězení. Předpokládá to novela trestního zákona, kterou chce ministr spravedlnosti Tejc v nejbližších dnech předložit vládě. V hromadné dopravě v Moravskoslezském kraji začnou kontroloři využívat kamery. Má to přispět ke zvýšení bezpečnosti cestujících i samotných kontrolorů a vytvořit objektivní podklady pro případné posuzování kontrol. Více poví jednatel společnosti koordinátor ODIS Petr Fridrišek.
5: V praxi bude kontrolor spouštět nahrávání před vstupem do vozidla a ukončovat jej po jeho opuštění. Kamery tak budou aktivní pouze po dobu nezbytně nutnou pro provedení konkrétní přepravní kontroly. Cestující budou o pořizování záznamu informováni.
4: Kamery se začnou při kontrolách využívat od 13. prosince. Fanoušci zámořského hokeje se dočkali. Za Atlantikem startuje nová sezóna NHL. A nebudou u toho chybět ani Češi. V kádrech klubů zůstává hned 21 českých hokejistů. Jsou to 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Nový ročník začne v úterý v 11 večer našeho času zápasem Caroliny s Floridou. V té jsou Beci, Alšer, Hovorka a Gudas. Tolik zprávy a za mikrofonem se těší Martin.
0: A za necelou minutu bude 16 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Zítra tu bude Světový den srdce. V oblasti léčby tohoto životně důležitého orgánu se objevila řada novinek. Víc na tohle téma za několik minut s předsedou České asociace srdečního selhání profesorem Janem Krejčím. Do té doby další pohodové písničky právě teď tu pro vás máme Dalibora Jandu. Tak ať se vám sváteční Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku skupina Roxette. Hezké odpoledne. Dnes máme státní svátek, den české státnosti a zítra bude světový den srdce. V oblasti léčby srdce se přitom objevila řada novinek. Ty nejzásadnější zmíní předseda České asociace srdečního selhání pan profesor Jan Krejčí.
1: Jednou z těchto změn je rozšíření možnosti léčby srdečního selhání třeba pro nemocné s obezitou o některé moderní preparáty, moderní antiobezitika, u kterých bylo prokázáno, že mají celou řadu kardiovaskulárních benefitů. Další důležitou zprávou je, že máme nebo je kladen větší důraz na včasnou diagnostiku nebo ještě lépe prevenci rozvoje srdečního selhání. A to proto, že máme nejenom velmi dobré diagnostické možnosti, ale také nové možnosti terapeutické, jak zabránit rozvoji těchto onemocnění. Velmi dobře to navazuje na program, který byl v České republice zahájen, program preventivních prohlídek, který je rovněž zaměřený na včasnou diagnostiku a tedy v tomto směru Česká republika dokonce předběhla ta evropská doporučení.
0: A já ještě připomínám, že Den srdce připadá už na zítřek 29. září. Teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry, Kabáti a právě teď Tichá píseň od Ivety Bartošové.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy?

0: Katy Perry na Blaníku, za 8 minut bude 5:30. V jednom z našich zajímavých blanických podcastů Čísla Česká, který si můžete poslechnout na našich stránkách radioblanik.cz, jsou tématem i blížící se komunální volby. Za chvíli se na to podíváme podrobněji. Do té doby další písničky, těšte se na Terezu Kerndlovou. A chystáme taky Zuzanu Norisovou nebo Jiřího Schellingera. Hezké sváteční pondělí.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
9: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
10: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Na blaňku k vaší sváteční pohodě Zuzana Norisová. A teď se podíváme na náš web radioblaňk.cz. Tam si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem z agentury Stemmark. Tentokrát jsou tématem blížící se komunální volby a došlo i na celkový počet lidí, kteří letos kandidují.
1: Díval jsem se na nějaké aktuální statistiky, myslím si, že se chystá nějakých 190 tisíc kandidátů kandidovat v těch komunálních volbách, což je malinko méně, zhruba o 5 tisíc, než bylo v roce 2022, ale ten trend prostě takový je, ne všem se chce do té politiky ani do té obecní.
0: Celé povídání si můžete poslechnout a také se na něj podívat na našem webu radioblaňk.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku další písničky chystáme Hanu Zagorovou, Erasure a nebo taky Marii Rotrovou.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým...
5: Těsním!
4: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
5: Aditek!
4: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
5: Aditek!
4: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
5: Aditek!
6: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Marie Rotrová na rádiu Blaník. Hezké odpoledne. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Anna K.
1: Všechno nečeká blízko, tak nelítej nízko.
0: Taky Krištof.
2: Můj srdce být, jen pro tebe nechám slít.
0: Nebo blanické přání od našich skvělých zpěváků a zpěvaček.
3: Na Blaníku hráli píseň jenom nám, je dobře lásko.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 17 hodin.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Válkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají ke 23 stupňům, na horách k 18. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní až východní vítr. Obloha bude jasná a ráno ojediněle mlhavá. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
6: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
5: Na dálnici D2 na 15. a 5. kilometru směrem na Bratislavu máme dopravní nehodu v levém jízdním pruhu. Se srazilo osobní auto se svodidlami, kolona se zatím ale netvoří. Na Přerovsku na výjezdu z Dubu nad Moravou směrem na Brodek u Přerova. Došlo ke srážce motorkáře s cyklistou, tak počítejte s omezením provozu. Na Prostějovsku na výjezdu z Vícova na Ptení počítejte s omezením kvůli opravě propustku. A dále zavítáme do Olomouce, v Západní ulici je silnice uzavřená, zvolte tedy určitě jinou trasu. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko a za chvíli už zprávy s Eliškou.
4: Kolony, objížďky, uzavírky.
7: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Rybáři letos hlásí tuny mrtvých ryb. Mezi Čechy roste zájem o poutní cesty. Kosmická loď Starship je na oběžné dráze. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Eliška Votrubová. Letošní horké a suché léto způsobilo značné škody rybářům napříč Českem. V jednotlivých regionech podle Českého rybářského svazu uhynuly stovky kilogramů až tuny ryb. Odborníci nicméně očekávají, že podobných případů může ještě přibývat. Oteplování vod pak taky mění druhovou skladbu řek a nádrží. Sumcům nebo línům vyšší teploty vyhovují, naopak pstruzy a lososovité ryby se přesouvají do vyšších poloh. Plzeň staví přes řeku Mži gondolový most. Kde most bude a jak bude fungovat, vysvětlí náměstek primátora pro dopravu a starosta městského obvodu Malesice Aleš Tolar.
3: Gondolový most, takzvaný transborder, vzniká na propojení cyklostezek směrem z města na západ. Ty cyklostezky jsou tam vybudovány a chybí právě to propojení přes řeku Mži. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálu se dostanou z jednoho břehu na druhý.
2: Stavba za zhruba 20 milionů korun má být hotová nejpozději v červnu příštího roku. V Česku roste zájem o poutní cesty a lidé na nich podle duchovních už nehledají jen duchovní rozměr, ale taky klid a odstup od digitálního světa. Více poutníků za poslední dva roky zaznamenala třeba Svatá hora u Příbrami. Ročně ji navštíví zhruba 300 tisíc lidí. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Informovala o tom firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem a tak nebylo jisté, zda se jí to povede. Starship má 6x obletět Zemi a vypustit satelity služby Starlink. Ze zpráv je to všechno, je tu Martin.
4: Eliško, děkujeme. No a za minutu bude 17 hodin. Pěkné sváteční odpoledne.
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
4: Už zítra některý z vás, Blaníků, vyhraje 100 000 korun za vylepenou sluníčkovou samolepku. Za chvíli přidám podrobnosti a teď už Ilona Čáková, tak hezký poslech.

0: A Naká na Blaníku. Hezké odpoledne.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Už se nám to blíží. Jednomu z vás zítra vyplatíme 100 000 korun za jednu jedinou samolepku. A to za sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, kterou jste si vylepili na viditelném místě. My se podíváme na všechny vaše tipy a spočítáme, kdo z vás byl nejblíže tomu kompletnímu součtu všech samolepek, které jsme mezi vás rozdali od blanického konopiště. Už zítra se na Blaníku dozvíme, kdo vyhraje těch krásných 100 000 korun. Tak si to nenechte ujít. Tipy našich finalistů jsou opravdu velmi zajímavé, ale pouze jeden z nich bude nejblíž té skutečnosti. Tak kolik sluníčkových samolepek Rádia Blaník a Centropolu jsme mezi vás rozdali? Co myslíte? Namátkou se podíváme, jak to vidí třeba Monika z Tečovic, Jiří z Rokycan a Martina z Tlumačova u Zlína.
3: 77 700 kusů.
4: No, já si myslím, že by jich mělo být 66 666.
5: Tak já si tipnu, to zaokrouhím na 100 000.
0: Tak co, bude nejblíž jeden z těchto typů? A nebo 100 000 korun vyhraje někdo úplně jiný? Dozvíme se to už zítra. A to budou teda nervy. Ale takové hezké nervy, co myslíte?
2: Sluníčkové září.

0: Na Blaníku Kryštof, za 5 minut bude 17:30. V Plzni vzniká muzeum osvobození a mezi exponáty nebude chybět ani americký tank. Už brzy pro vás budeme mít podrobnosti, ještě předtím ale další písničky, chystáme Slzu. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky jen sval. A těšit se můžete taky na Phila Collinse a za chvilku bude zpívat Umberto Tozzi. Hezké sváteční odpoledne s Blaníkem.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak jsme si udělali 3denní volno.
3: No a zítra zpátky do rachoty.
2: No nebo k účtenkám.
3: No a nebo k rannímu hostu na telefonu.
2: No prostě si to uděláme pěkné a pohodové.
3: Těšíme se na vás zítra po 6:00.
2: Na Blaníku Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
8: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy. Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.

0: Baník za volantem.
1: Právě se vracíte z prodlouženého víkendu a tak to chce obrnit se trpělivostí, kde na hlavních tazích si postojíte v kolonách, ví Honza z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Na dálnici D1 se popojíždí v koloně asi 40 minut před mostem Šmejkalka mezi 34. až 25. kilometrem ve směru na Prahu. Na vině je zde silný provoz a dopravní nehoda na 33. kilometru. Na dálnici D8 se vytvořila kolona asi na 15 minut před dopravní nehodou na 23. kilometru ve směru na Prahu.
1: Další informace ze silnic nám můžete zavolat i vy. Naše dopravní linka má číslo 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.

0: Na Blaníku Phil Collins, pěkné sváteční odpoledne. Teď pojďme do Plzně. V domě na Klatovské křídě číslo 19 vznikne Muzeum osvobození. Dům už prošel rozsáhlou rekonstrukcí a teď tam vzniká expozice. Co všechno nabídne, to nám nastíní architekt Ludvík Grimm.
1: Simulace bombardování, simulace krytu přízemí, bude 5. 6. květen, plzeňské povstání, konec války. A pak se přesunou až do druhého patra, kde má být takzvaný tunel temna, který začíná 48. a končí až 89.
0: A já ještě dodám, že největším exponátem bude 30-tunový americký tank Sherman. Tak držíme palce, ať se to celé hezky povede a zdravíme do Plzně. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku blanické přání od našich zpěváků a zpěváček, anebo taky Michal Tučný.
2: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
3: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
3: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
2: Na Blaníku pro vás máme navíc už od zítřka vstupenky zdarma. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Pohodové České rádio.

0: Michal Tučný na rádiu Blaník. Za 7 minut bude 18 hodin. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo klikatý. A taky skupina Činasky. Někdy se to prostě povede, stačí vteřina a je jasný, co bude dál. A zpívat bude i Petr Kolář. Když láska kruží a touží být v nás. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Pálkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 6 stupňům. Úterní obloha bude jasná, ráno ojediněle mlhavá, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní až východní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor, v Ostravě v Palackého ulici, tady došlo ke srážce osobního auta s chodcem, na místě jsou záchranáři, tak počítejte s omezením provozu. Na D2 na 15. a 5. kilometru směrem na Bratislavu havarovalo v levém jízdním pruhu osobní auto do svodidel, kolona se ale zatím netvoří. V Ostravě ve Vítkovické ulici probíhají práce na silnici, tady je místo neprůjezdné a ještě se podíváme do Olomouce v Západní ulici, je silnice uzavřená, jeďte určitě jinudy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Česku bude dál pokračovat babí léto. Dárci krve se hledají taky mezi psy. Klesající hladiny přehrad odkrývají historii. Rádio Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Pravé podzimní počasí, tedy chladno a deštivo, se zatím neblíží. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Rtuť může šplhat až na letních 25 stupňů. Slunečno může být pouze narušováno místy čerstvým větrem. Pršet by nemělo. Babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. A u tématu zůstaneme. Slunečné počasí vylákalo ven tisíce turistů. Ti vyrazili i do hor. Třeba v Krkonoších vzali lidé útokem sněžku. Davy mířili na naší nejvyšší horu z české i polské strany. Podle novinek CZ byli turisté taky v lokalitách, kde je to zakázané. Polehávali i v místech, která jsou obehnána sítěmi. I psy někdy potřebují krevní transfuzi. Sehnat dárce je ale často velmi obtížné. Právě proto vznikla červená tlapka. Registr dobrovolných psích dárců, který propojuje majitele větších psů, ochotných pomoci těm, kteří to potřebují. Co by měl dárce splňovat, ví zakladatelka projektu Alice Bílá.
5: Je to vhodné pro pejsky od 2 do 8 let, alespoň od 20 kilo. Samozřejmě čím větší pejsek, tím lepší, protože se mu dá odebrat větší množství krve a není to pro něj taková zátěž. A pes by měl být zdravý, v dobré kondici, pravidelně očkovaný.
4: Při odběru je pes nejdříve vyšetřen, poté mu doktor odebere podle váhy asi 250 až 400 ml krve. Zákrok trvá pár minut a pes po něm zvládne odejít domů po svých. Sucho odkrývá poklady nejen na dně Lipna. Kvůli výraznému poklesu hladiny se z Plumlovské přehrady vynořila hráz středověkého rybníka z Lechov. Ten byl zatopen ve 30. letech minulého století. Stará hráz se teď stala vyhledávaným místem pro procházky. Lidé se pěšky dostanou do míst, která jsou běžně pod vodou. Ze zpráv je to všechno a je tu zase Martin.
0: Zase jsem tady, je to tak. Za 2,5 minuty bude 18 hodin, pěkný podvečer.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: V Mladé Boleslavi mají nový pomník, který je věnovaný 37 hrdinům druhé světové války. Podrobnosti za chvíli probereme s náměstkem mladoboleslavského primátora Danielem Markem. A teď už na Blaníku já. Ale pozor, od skupiny Olympic. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Falko na Blaníku, hezký sváteční podvečer. Teď se podíváme do Mladé Boleslavy. Tam totiž mají nový pomník věnovaný 37 letcům RAF spojených s regionem. Pomník najdete u Leteckého muzea Metoděje Vlacha a podrobnosti nám o něm teď poví náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek.
1: Ten projekt má v podstatě dvě části. Jedním z nich je ten samotný pomník nebo umělecké dílo, které jsme vlastně chtěli, aby bylo trošku soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo tyhle ty hrdiny, kteří vlastně sloužili u toho letectva. A druhou součástí toho projektu byly ty samotné příběhy. Dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy trošku zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
0: Tolik nový pomník v Mladé Boleslavi. Palec nahoru za připomínku našich hrdinů druhé světové války. A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Činasky, Alvaro Soler. A tady je Meky Žbirka.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Činasky na Blaníku, za 10 minut bude 6:30. Dál proplácíme vaše účty, už brzy připomenu, jak se můžete do hry přihlásit. A chystáme i další písničky, abyste si ten dnešní sváteční podvečer s námi pěkně užili. Těšit se můžete na Radku Fischerovou. A chybět nebude ani Petr Kolář nebo Midnight Oil. Hezký podvečer.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Hezký sváteční den, přátelé. Tak nás čeká další parťák. Ne dneska, ani zítra, ale pozítří ve středu, jako vždycky. Mezi 4. a 5. přivítám parťačku. Bude to Leny, tedy Lenka Filipová mladší. Ona vydala novou desku, tak o ní si budeme povídat. Budeme si povídat taky o koncertech, o muzice obecně, jak se má, však to znáte. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. bude tady Leny.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
5: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
4: Protože s náma prodáte.
3: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.

0: Baník za volantem.
1: Kde si cestou z prodlouženého víkendu postojíte v kolonách, prozradí Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Omezení na mostě Šmejkalka vás ve směru do Prahy zdrží od 29. kilometru, a to okolo 10 minut. Hustý provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D10. Okolo 10 minut budete popojíždět mezi 20. a 14. kilometrem. Zdržení okolo 10 minut je i u Mladé Boleslavy, také ve směru do Prahy. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy. A 15 minut zdržení je i mezi 39. a 29. kilometrem dálnice D11, také ve směru do Prahy. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy.
1: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Šťastnou cestu.
0: Rádio Blaník. Rádio.

0: Radka Fischerová, Fischerová, utiš se má Argentino na Blaníku. Hezký večer.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A to každé všední ráno, tak jestli jste si v poslední době koupili něco pro radost nebo něco nutného, bez čeho by to zkrátka nešlo, přihlaste se a když vám Petr Slíva zavolá a vy správně odpovíte, co právě na Blaníku dohrálo, peníze máte zpátky a pak se budete radovat, stejně jako řada našich posluchačů, kteří se do hry přihlásili.
3: Kateřina, to bylo odpouc! 3590 korun posíláme.
4: 7439 korun vám posíláme zpátky.
5: No moc děkuju.
4: Jaroslave, do Karviné posíláme 8090 korun.
6: Super, děkuju.
0: Takové krásné peníze vám proplácíme. Jestli chcete taky peníze za něco, co jste si už koupili, pěkně zpátky, aby se vám vrátili, napište nám v SMS zprávě celé své jméno, kde bydlíte a hlavně, co přesně byste chtěli proplatit. Tuhle SMSku nám pošlete na číslo 603 118 118. Pak už jen poslouchejte Blaník a zítra ráno po 7 hodině zavoláme možná právě vám.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Za chvíli Tight Fit, Lucie Bílá nebo taky Vašo Patejdl. A pak už tu budou písničky na přání.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Buja, já je. Mr. Prezident na Blaníku, je 7. Přejeme vám krásný pondělní večer, před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7. a 8. třeba Michal David, Bára od Kabátů, nebo Nedvědi. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou většinou ke 12 až 5 stupňům a během noci se ojediněle objeví mlhy. A jak bude zítra? Opět krásně slunečno, obloha většinou jasná, v Čechách přechodně až polojasná. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 20 až 24 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: A začínají písničky na přání. O skladby, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Václav, tak přejeme všechno nejlepší. A vzhledem k tomu, že Václavu je u nás opravdu požehnaně, tak dnešní písničky na přání budou opět dlouhé. A to až do 10. večerní minimálně. Rovnou pojďme na první z nich. O mámo od Jakuba Smolíka vybrala paní Jana z Nového Strašecí. Pro paní Marii Jansovou z Nového Strašecí k jejím dnešním 90. narozeninám. Drahá maminko, k tvému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, dny naplněné radostí a spokojeností a hodně božího požehnání do dalších let. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za tvoji nekonečnou obětavost a lásku. Přeji Jaromír, Mír, Danielka a Jana s rodinami.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Jakub Smolík a teď na vaše přání Karel Gott s dcerou Charlotte. Písničku Srdce nehasnou vybrala Nikola z Kolína. Prosím, zahrajte pro Aleše Gabriela k jeho 59. narozeninám. Tati, jen ti chci říct, že tě miluji a jsi pro mne moc důležitý. Jsem moc ráda, že tě mám. Posílám ti pusu a písničku, na kterou jsme spolu tančili na mém maturiťáku. Tvoje Nikča.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý hled.

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Na Blaníku hrajeme na vaše přání. Teď už pár přátel od Michala Davida. Tuhle písničku vybrala Adriana s Chrudimi. Milá dcero, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přejeme. Mamka, táta, sestry Míša, Denisa a Petra, vnoučata Sebík a Gabík, Adámek, Matěj, Davídek, Kuba, Tereska a teta Milenka. Posílám ti velikou pusu za všechny.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už věnování od Lenky Filipové. Písničku vybrala Kristýna z Plzně, která píše: Dobrý den, prosím, aby tato písnička zamířila do Plzně k panu Vaškovi Klikovi. Milý dědo, k dnešnímu svátku bych ti chtěla popřát, ať jsi hlavně zdravý, šťastný, plný radosti, s úsměvem na tváři, ať se

Na Blaníku dohrává Lenka Filipová a teď na vaše přání Bára od kabátů píše Romana. Zdravím Super Rádio a prosím o písničku pro moje milované chlapce, manžela Václava, syna Vašíka a vnuka Vendu. Přeji jim hlavně zdravíčko, štěstí a pohodu. Vaše Bobina. Lenka ze Záluží píše, dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání pro mého malého brášku Vašíka k dnešnímu svátku. Vašíku, všichni tě máme moc rádi, jsi prostě boží kluk. A zároveň bych chtěla taky popřát mému netatínkovi k svátku, ségra a necera Lenďa.

Na Blaníku dohrávají Kabáti a teď jsou před námi Bratři Nedvědové a písnička Indiana. Napsala Marie Skladna. Prosím, zahrajte mému bratrovi Václavovi Vajnarovi k dnešnímu svátku. Hodně zdraví a pohody ti přeje sestra Marie s manželem Zdeňkem. Dále se připojují Toník s Aničkou, Domík, Niky, Michal, Jarda a Ivanka s Andreou.

0: Na Blaníku vám zpívali Nedvědi, za 3 minuty bude 7:30, v písničkách na přání se už brzy můžete těšit na Hanu Zagorovou.
1: Já nemám strach ze šedých vlasů.
0: A na vaše přání taky Argema a za chvilku Ladovská zima od Jaromíra Nohavici. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
4: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
7: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy, kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
8: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
9: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi je Jaromír Nohavica, ta pravá ladovská zima tady ještě asi hodně dlouho nebude, ale to neznamená, že bychom si ji neměli zahrát, zvláště když ji vybrala paní Marie Znířan, která píše: Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Anu Marešovou k narozeninám. Všechno nejlepší přeje Petr a Marie z Plzně. Tak se teď trošku schladíme.
3: Za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je, a srdce jí má bílá nostalgie.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s malou náma a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima.

No já se vám teda musím přiznat, že doufám, že takováhle zima nás nečeká, jo? Že to bude takové nějaké, no, příjemnější. Spíš podzimní a jarní. Tak, na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Hana Zagorová, Já nemám strach, napsala Venuše Zloun. Zdravím všechny vašíky, písničku bych chtěla zahrát pro mého taťku Václava ze Křeboce, pro vnoučka vašíčka Zlouna také pro mě, také slavím na Václava. Mám vás moc ráda. Děkuji rádiu Blaník za krásné české písničky. Milá Venuše, i vám přejeme k svátku všechno nejlepší. Thank you.

Hana Zagorová na Blaníku, teď už skupina Argema, chtěl bych ti říct, napsala Lenka z Podbořan. Pro našeho taťku a manžela Václava Bláhu z Podbořan k jeho svátku posíláme tuto písničku. Manžílku, všechno nejlepší a to přejí i synové. Máme tě rádi a moc si vážíme toho, co pro nás děláš. Hodně zdravíčka a dobré nálady přeje manželka Lenka a synové Honza a Davča.

0: Margema na rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 7:45. V písničkách na přání za chvíli Jsem tak línej od Petra Jandy.
1: I když ráno nechci spát.
0: A do 8:00 taky Petr Kolář nebo Fun Factory I Love You. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Na rádiu Blaník.
1: A tady už je slibovaný Petr Janda, napsala Radka ze Stodů. Prosíme o zahrání písničky pro pana Václava Kriegelsteina k jeho svátku. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a stále dobrou náladu. Kamarádi a Radka. My z Blaníku se připojujeme, taktéž přejeme k svátku všechno nejlepší a to všem Václavům.

0: Na Blaníku dohrává Petr Janda a teď už je před námi další Petr, tentokrát Kolář. Napsal František z Turnova. Všechno nejlepší k narozeninám mé manželce Blance Kosové. Přeji ti moře štěstí, zdraví a lásky. Děkuji za každý společný den. Ze zahrádky u domu, ať máš samou radost. To ti ze srdce přeje a posílá tuto písničku manžel fanouš.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách Radio Blaník.cz.
3: Písničky na přání.

Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář, teď už I Love You od Fun Factory, píše Aki z Konic. Zahrajte píseň všem, kteří se učí různými jazyky. Já osobně umím 16 jazyků, teda klobouk dolů. Přeji krásný zbytek večera. A toto přání přišlo z Jirkova pro moji milovanou ženu Miní Krasovou k 5. výročí.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Fun Factory na rádiu Blaník. Za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich třeba Michal Šindelář,
2: noc hořeli, padali hvězdy,
1: taky Karel Gott,
3: víc stále mát,
1: nebo Brontosauři.
4: Písničku chtěl bych ti lásko dát.
1: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio
1: Noc bude jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 12 až 7 stupňům. Při uklidnění větru se budou noční teploty pohybovat kolem 5 stupňů Celsia. V kotlinách je výrazně méně. Babí léto pokračuje zítra přes den. Bude obloha většinou jasná, v Čechách přechodně až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
5: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
1: A písničky na přání pokračují, teď už víš, od skupiny Kex. A napsala Radka pro Václava z Trutnova. Miláčku, přeji k svátku vše nejlepší, děláš můj svět šťastnější a moc tě miluji. To ti přeje Radka z Anglie.
5: Písničky na přání
6: na rádiu Blaník.

Na Blaníku skupina Kex a tady už je písnička Hořely padaly hvězdy od Michala Šindeláře, kterou vybrala paní Jana z Olomouce. Milý Blaníčku, prosím pošli písničku mému milému vnoučkovi Patričkovi do Hněvotína k jeho krásným 10. narozeninám. Ať je stále ten úžasný a hlavně zdravý, veselý kluk. Také jeho sestřičce Adélce a sestřence Natálce. Milující babička Janča.

0: Je pondělí a na Blaníku posloucháte sváteční písničky na přání. Teď už Ave Maria od Jakuba Smolíka napsala Alena z Křepenic. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro naší milovanou maminku a babičku, paní Hanu Křížkovou z Křepenic u Sedlčan, která právě dnes slaví své krásné 66. narozeniny. Milá maminko, z celého srdce ti přejeme hlavně pevné zdraví, moře štěstí, pohody a ať ti úsměv z tváře nikdy nezmizí. Děkujeme za tvou obrovskou lásku, trpělivost a péči. Máme tě moc rádi a na dálku tě objímáme. Syn Martin a dcera Alena s vnučkou Klaudií.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Jakub Smolík na Blaníku, teď na vaše přání Karel Gott a písničku Být stále mlád vybrala paní Hana. Prosím o zahrání písničky Vašíkovi, Kozlovi, Skondrace, k svátku, vše nejlepší a hodně zdraví a elánu přeje manželka. Máme tady taky přání ze Zruče nad Sázavou od Lukáše. Milí Blaníčku, rádi bychom nechali zahrát tuto písničku mé mamce ke 47. narozeninám. Přejeme ti vše nejlepší, hodně lásky a štěstí a ať se ti jen daří a ať tě ta kolena bolí méně. Přeje tvůj manžel Jirka, tvoje mamka Marta a taky tvé děti Lukáš, Matěj a Verunka. A Iveta z Brandýsa nad Labem píše, přejeme naší kolegyni Václavě Salačové z Omega Optics k svátku. Přejí Iveta a Markéta. Hezký večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku hrajeme na vaše přání, teď už klidná jako voda od skupiny Jelen. Napsala Anička z Pardubic. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát pro mého bratrance k zítřejšímu svátku písničku od Jelenů. Míšo, všechno nejlepší k svátku, hlavně zdraví, štěstí a pořádně to oslav. Hezký večer, to napsala Anička.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky

0: Na Blaníku skupina Jelen a teď Tereza Mašková a hořko-sladký valčík, ten vybrala Teres. Dobrý den, ráda bych pro svoji maminku Radku nechala zahrát písničku Hořko-sladký valčík od Terezy Maškové, protože jí má moc ráda. Maminko, ta je pro tebe. A píše taky Izabela Zborovan. Dobrý den, pusťte písničku od Terezy Maškové jen tak pro radost. Tak hrajeme a hezký večer přejeme.
1: Vůně ohně a opékaných brambor.
2: Užijte si pohodový podzim
1: s Blaníkem.

Na Blaníku Tereza Mašková a teď už houby magický od kabátů. Toto přání dorazilo z Klatov. Od Alenky pro Jarouška ke 30. výročí svatby.

0: Na Blaníku kabáti za 2 minuty bude 9:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Hana Zagorová s Petrem Reskem. A vybrali jste taky banjo band Ivana Mládka, Michala Tučného se skupinou Greenhorns a za chvilku Valčíček od Brontosaurů. Dnes budeme na vaše přání hrát až do 10:00 večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: České rádio.
1: Na rádiu Blaník.
2: A tady už jsou brontosauři, napsala Marta z Prostějova. Milá Miluško, přejeme ti zlepšení zdraví a necháváme zahrát písničku pro radost. Tvoji kamarádi Marta a Kája.

Na Blaníku hrajeme na vaše přání, teď už Červená řeka od Michala Tučného a Greenhorns, napsal František z Janoušova. Prosím o zahrání písničky pro všechny posluchače, jen tak pro dobrou náladu. Děkuji moc. Píše taky Jiří z Liberce, Blaníčku, chtěl bych zahrát písničku od Michala Tučného pro moji nejlepší manželku, že jí moc miluju. Písnička je i pro mou nejlepší maminku a také tátovi tam nahoru.

0: Michal Tučný se skupinou Greenhorns na Blaníku, teď už Hana Zagorová s Petrem Reskem. Ta pusa je tvá a napsala Martina z České Lípy. Přejeme tam nahoru pro našeho tátu, dědu a pradědu Václava, Václavu Lohrovi k svátku. Pořád nám moc chybíš. Dcera Martina, vnučka Lucie, vnuk Honza a Tomáš a pravnučka Emička.
1: Ta pusa

0: Hana Zagorová s Petrem Reskem na Blaníku, teď Benjo Band Ivana Mládka, písničku Jožin z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Přejeme vše nejlepší našemu synovi Vašíkovi k jeho dnešnímu svátku. Hodně zdraví a ať se ti líbí ve druhé třídě máma, táta a babi.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Banjo Band Ivana Mládka na Blaníku a je 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny Rego, Olga Lounová a Petr Kolář.
1: Byla jsi tu pro mě a já teď tu budu pro tebe. Na tu lásku já nezapomínám.
0: A do 9. hodiny stihneme ještě taky Marka Ztraceného anebo Go Go Dolls. A možná i Daniela Landu ještě. Tak hezký večer s Blaníkem.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.
0: Teď už Go Go Dolls napsala Hana z Ústí nad Labem. Milá Veroniko, dnes je ti 18 let a my ti chceme popřát do dalšího života hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných snů. Ať tě život provází jen krásnými chvílemi a když přijdou nějaké starosti, ať máš vždycky kolem sebe lidi, kteří ti pomohou je překonat. Jsme šťastní, že tě máme a chceme, abys věděla, že ať se v životě vydáš jakoukoliv cestou, vždycky tu pro tebe budeme. Přejeme ti celá rodina krásné narozeniny. Máme tě moc rádi.

0: Na Blaníku pokračují pondělní písničky na přání a teď už Rego, Olga Lunová a Petr Kolář. Písničku Máma vybrala Žaneta z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji drahou babičku Etelu Peštovou. Ráda bych jí vzkázala, aby zůstala nadále silná a zůstala tu pro mě jako doteď. Má skvělá milující babička a své drahé mamince Zdence Adámkové bych také ráda vzkázala, aby zvládla vyšetření, které jí brzy čeká. Věřím v to, že vše bude dobré. Doufám, že zůstaneš silná, jako jsi vždy byla a že tu nadále pro mě budeš. Tvá dcera Žaneta.
1: Přeju si, mami, aby žila si tu navěky, za to, že nemyslela jsi na sebe, ale jen na děti. Měla bys dostat všechny diplomy na planetě, páč bejt máma, je ta nejtěžší práce na světě. Vím, že na srdci nosila si jeden příslib, že chceš jen moje zdraví, když jsi slyšela můj výkřik. A když jsem přišel pozdě, vím, proč dělala si drama, páč nechápal jsem, kolikrát jsi byla na vše sama.

0: jste s Rádiem Blaník a o svou oblíbenou písničku Naše cesty si napsal Ondřej z Berouna. Tak hrajeme a přejeme pohodový sváteční večer.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách

Na Blaníku dohrává Marek Ztracený a teď už Anděl od Daniny Lalandy napsala Petra Znířan. Milé rádio Blaník, prosím o píseň od Daniela Landy pro toho nejúžasnějšího Vašíka, který má svátek. Přeji moře lásky a štěstí, ať se mu plní všechny sny a přání.

0: Daniel Landa. Na rádiu Blaník za půl minuty bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině. Těšte se na Valdemara Matušku.
1: Houpy, houpy, houpy, houpy, ty houpy, houpy, houpy, každej zná tu píseň houpavou.
0: Koukám, že jste vybrali taky Ivetu Bartošovou. A díky téhle písničce se vždycky těším na září, protože si pokaždé říkám, jestli pak tuhle zářijovou klasiku někdo vybere. A hele, taky si ji přejete takhle na konci září. A přejete si i Naďu Urbánkovou. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou většinou ke 12 až 5 stupňům a během noci se ojediněle objeví mlhy. Zítra přes den bude opět krásně slunečno, obloha většinou jasná, v Čechách přechodně až polojasná. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 20 až 24 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání pokračují, teď už Eva Farná, Mám boky jako skříň. No a písničku vybral Michal z Peruce. Milý Pavle, nezdraví tobě, ale i Evě. V závorce Eva je i manželka Pavla, přejeme my všichni z Chrastína. Ivona, Simona, Lucka, Niky, Tobiáš a Míša. Tak zdravíme a hrajeme.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Eva Farná a Alenka z Písku si přeje Houpavou od Valdemara Matušky. Prosím o zahrání Václavu Strouhalovi k dnešnímu svátku. Mnoho sil a hodně zdraví přeje manželka Alena.

0: mou.
1: Na Blaňku jsme se pěkně pohoupali s Valdemarem Matuškou a teď na vaše přání to stárnutí zrádné od Michala Davida a Karla Gota. Napsal Michal z Plzně. Milé rádio Blaník, zahrajte prosím písničku To stárnutí zrádné pro našeho kamaráda Honzíka Maďariče z Plzně k jeho životnímu jubileu. Vše nej a ať se daří. Dnes budem slavit, protože 60 je jen jednou. Kamarádi Michal, Dominik, Pavlík a Pepa.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už September Lady od Ivety Bartošové napsal Michal z Benešova. Milý Vašíku, touto cestou bych ti moc rád popřál k tvému dnešnímu svátku. Chci ti moc poděkovat za společné chvíle, které jsme prožili. Doufám, že jich bude ještě mnoho a mnoho. Již další krásná dovolená se blíží. Ve čtvrtek nám to začne. Už teď se nemohu dočkat. Měj se moc hezky a užij si píseň. To napsal Michal.

Na Blaníku to i o dnešním svátečním večeru žije vašima hudebníma přáníma. No a teď pojďme na další. Před námi Slejdi. Píše Honza z Kroměříže. Svému tátovi a dědečkovi mých dětí bych chtěl k dnešním jmeninám poslat písničku Run Run Away od skupiny Slade. Nedávno mi povídal, jak ji poslouchával před 42 lety na vysoké škole v Brně při práci na diplomce. To tehdy válcovala západní do evropské hitparády. Snad tě i po letech tato píseň potěší a dodá dobrou náladu. Podepsán syn Honza s rodinou.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Naďa Urbánková, Vilém peče housky, píší Petr a Vašek. Dnes slaví svátek pan Václav Hrubec z Ústí nad Labem. Chceme mu dát zahrát jeho oblíbenou Naděnku a popřát hodně zdraví, lásky, spokojenosti, štěstí a pohody. Toto přání posílají manželka a synové s rodinami v Ústí nad Labem a Kroměříži a připojují vzkaz: máme tě moc rádi.

0: Naďa Urbánková na Blaníku, za 5 minut bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Heidi Janků.
1: Jen já, o mě tu kráčí.
0: A vybrali jste taky Vladimíra Kerndla, Václava Neckáře s Věrou Špinarovou a za chvilku Charlotte od Michala Penka. Na Blaníku každý večer hrajeme písničky, které se vám líbí, a za chvilinku pokračujeme.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne?
4: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Teď už je před námi Charlota od Michala Penka a napsala Lenka z Kojetína. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji snachu Sylvii k jejím 46. narozeninám a našemu příteli Michalovi k zítřejšímu svátku. Oběma oslavencům přejeme pevné zdraví, úspěchy ve všech aktivitách a hodně lásky, pohody a radosti. Mamka a rodina Kolmačková.

Michal Penk na Blaníku, teď už nádherný den od Václava Neckáře a Věry Špinarové, napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím Vaškovi, děkuji. Tak všechno nejlepší přejeme.

0: Blaníku dál hrajeme na vaše přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď už Vladimír Kerndl, dívka zvaná Lady, napsala Jaroslava Zírková. Dobrý den, chtěla bych si nechat zahrát tuto písničku pro mého syna Míčiho. Míči, moc tě milujeme a všichni na tebe myslíme. Hlavně se drž, buď silný a nikdy nezapomeň, že v tom nejsi sám. Jsme tu pro tebe a vždycky budeme stát při tobě. Posíláme ti spoustu pusinek, obětí a síly. Máme tě moc rádi, synku, tvoje maminka a celá rodina.

Na Blaníku Vladimír Kerndl a teď na vaše přání Wiz Khalifa a Charlie Puth napsal Michal z Mrače. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku tátovi a dědovi Václavu Pelíškovi k svátku a k narozeninám. Dnes by oslavil 75 let, moc nám chybíš. Všechno nejlepší tam nahoru ti přeje syn Michal s manželkou Květou a vnoučata Květuška a Míša.

Na Blaníku posloucháte pondělní písničky na přání a teď už je před námi Heidi Janku, Když se načančám. Napsal Martin z Ostravy. Prosím, zahrajte oblíbenou písničku našemu milovanému manželovi, tatínkovi a dědečkovi tam nahoru. Zdenečku, dnes bys měl narozeniny, všichni na tebe myslíme.

Na Blaníku skvělá Heidi a teď už na vaše přání Pavel Bobek, dálniční hlídka. Napsal Matěj z Plzně. Chtěl bych zahrát mému tatínkovi tam nahoru k dnešnímu svátku. Moc nám chybíš, tatínku, tvůj Matěj, Maruška a Martin. Nikdy nezapomenu.

že zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pan. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Na Blaníku Pavel Bobek a teď už je před námi poslední dnešní písnička na přání. Hana Zagorová a Gwendolina, tu vybral Filip Stachlovic a Filip píše: chtěl bych zahrát písničku pro naší milovanou maminku, babičku a tchýni, která nás opustila 26. září. Moc na ní vzpomínáme. Díky Filip, Štěpánka a Vaneska.

0: Hana Zagorová na Blaníku, to byla poslední dnešní písnička na přání. Za chvilinku bude 10 a my vám přejeme krásný sváteční večer. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 12 až 7 stupňům. Při uklidnění větru se budou noční teploty pohybovat kolem 5 stupňů Celsia, v kotlinách i výrazně méně. Babí léto pokračuje, zítra přes den bude obloha většinou jasná, v Čechách přechodně až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký sváteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
2: Ještě tady, Broučku, vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až skoro jasné, sem tam ale dejte pozor na mlhy. Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, místy už se ale mohou objevit taky přízemní mrazíky. Přes den se pak počasí moc nezmění, dál bude pokračovat babí léto. Čeká nás jasná obloha, po ránu buďte opatrní hlavně na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na Šumavě teploměry ukáží okolo 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až skoro jasné, sem tam ale dejte pozor na mlhy. Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, místy už se ale mohou objevit taky přízemní mrazíky. Přes den se pak počasí moc nezmění, dál bude pokračovat babí léto. Čeká nás jasná obloha, po ránu buďte opatrní hlavně na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na Šumavě teploměry ukáží okolo 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: Mám na teba chuť.
1: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, úterý 29. září a svátek má Michal a taky Michael. Svátek i narozeniny dnes oslaví například herec Michal Dlouhý, jemu 58 let, dále režisér a herec Jiří Strach, tomu je 53 let a oslavencem je taky herec Jiří Hána a tomu je 50. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Baník, počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až skoro jasné, sem tam ale dejte pozor na mlhy. Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, místy už stále mohou objevit taky přízemní mrazíky. Přes den se pak počasí moc nezmění, dál bude pokračovat babí léto. Čeká nás jasná obloha, po ránu buďte opatrní hlavně na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na Šumavě teploměry ukáží okolo 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
0: čte
2: i

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám krásné ráno. Je úterý 29. září. Svátek má Michal a před námi jsou očekávané události. Prezident Petr Pavel přijme nové velvyslance, a to finského, korejského, egyptského a čínského. Kromě diplomatů přijme hlava státu i nového apoštolského nuncia. Premiér Andrej Babiš bude jednat s italskou předsedkyní vlády Giorgio Meloniovou. Začíná taky jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven, které chystají besedy, čtenářské výzvy, autorská čtení nebo představení nových služeb. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy představí první mobilní hlukoměr. Ten budou dopravní policisté používat při kontrolách vozidel na území metropole. Začíná výluka na železniční trati číslo 034 v úseku Smržovka Josefův Důl. Potrvá do 9. listopadu. Důvodem je výměna pražců, kolejnic, výhybky a taky oprava železničního přejezdu v Jiřetíně pod Vukovou. A na závěr ještě naskok do světa sportu. Fotbalový nároďák čeká utkání druhého kola skupiny A fotbalové ligy národů. V Edenu vyzve Anglii. Výkop je ve 8:45 večer. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekne,

0: Vlk, počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až skoro jasné, sem tam ale dejte pozor na mlhy. Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, místy už se ale mohou objevit taky přízemní mrazíky. Přes den se pak počasí moc nezmění, dál bude pokračovat babí léto. Čeká nás jasná obloha, po ránu buďte opatrní hlavně na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na Šumavě teploměry ukáží okolo 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
2: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
2: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.